0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Klasik Praha.
3: Klasik Praha.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.

0: Vítám vás při poslechu pořadu Spektrum hudby, který se věnuje různorodým projevům hudební kultury. A do ní zcela jistě patří také hudební nástroje. Ty známé i ty méně obvyklé. Mezi těmi druhými, velmi specifickými, najdeme flašinet. Mechanický hudební nástroj, který patří k naší minulosti, ale čím dál častěji se o pozornost hlásí i v době současné. A dokonce má i svůj vlastní festival. Možná jste se už také na ulici nebo v rámci nějaké kulturní akce setkali s hudbou vyluzovanou tímto nástrojem, ovšem za vydatné pomoci u něj stojícího flašinetáře. A možná to byl i můj dnešní host, tajemník sekce flašinety a hrací stroje při Technickém muzeu v Brně, pan Patrik Pařízek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Před chvílí jsme slyšeli ukázku, jak se hraje na flašinet, pochod toreadorů, píseň toreadora, a tak už trochu si připomínáme tento zvuk. Většina z nás už flašinet přinejmenším viděla nebo také slyšela. Přesto jen málo kdo z nás měl možnost se do tohoto zajímavého mechanického stroje, který vyluzuje hudbu, podívat. Jak vlastně flašinet funguje? Co se uvnitř něj děje, když otáčíte klikou?
1: Já se nedivím, že to může připadat trošku záhadné, když někde posluchači třeba flašinet uvidí, protože ne úplně vždycky chtějí flašinetáři tu krabičku otevřít a ukázat, co je uvnitř. Ale to samozřejmě prozradíme, protože je to poměrně zajímavé zařízení. Skládá se z mnoha dílů. Je tam vlastně měch, který do zařízení čerpá vzduch, a flašinetář musí otáčet klikou, musí otáčet vlastně v rytmu podle toho, jak tu skladbu posléze poslouchá, aby vlastně ta skladba byla autentická, tak jak aby měla ten správný rytmus. A zároveň musí ale poslouchat, jak mu pískají ty píšťaly, jestli tam má třeba dostatek vzduchu, jestli mu ten vzduch neutíká, a hlídá ještě plno věcí. Takže ono by si mohlo plno lidí myslet, že flašinetáři tam jenom točí klikou, ale není to o tom, oni musí myslet na plno věcí. Je to podobné jako řídit nějaký složitější nástroj nebo nějaký složitější stroj, kde hlídáte hned několik vlastně jeho funkcí. Takže takhle je to i u flašinetu.
0: U houslisty víme, že si musí naladit nástroj a naučit se hrát pořádně na housle. A u flašinetáře často máme pocit, že stačí jenom otáčet klikou. Ale flašinetář také prý ladí svůj flašinet. Je to tak?
1: Přesně tak. A dokonce my máme to štěstí, že žijeme v takovém krásném městě, jako je Praha. A právě Praha je typická svými kostkami. Máme tady všude kostky. A když v rámci festivalu třeba k nám jezdí i zahraniční účastníci nebo běžně flašinetáři, když s vozíčky vlastně jezdí s flašinety, tak ty pražské kostky rády ty naše flašinety rozlaďují. Takže si musí každý flašinetář pořád kontrolovat nástroj a musí si ho sám ladit. To dělá vlastně sám, když se s flašinetem někde uzavře v nějaké místnosti, poslouchá si ty píšťalky. Každá píšťalka je konstruovaná podobně jako varhany, je to vlastně stejná konstrukce, a ladí se tím způsobem, že tam jsou takové vlastně na konci té trubičky dřevěné, tak jsou také špuntíky, ty se posunují nahoru dolů a tím se mění vlastně výška toho vzduchu, co je v té píšťale, který dělá ten tón.
0: Takže flašinetář musí mít také absolutní hudební sluch?
1: Já třeba osobně už to mám trošku naposlouchané, protože se hře na flašinet věnuju už, dá se říci, možná více než 10 let. Takže už ty tóny docela vnímám, ale je na to samozřejmě dneska i ladička, takže ta vám ulehčí tohle trápení a můžete flašinet naladit.
0: Vy jste tak hezky udělal obraz toho, jak jezdí flašinety po pražské dlažbě. Když se podíváme na staré obrázky Prahy, tak tam občas nějakého flašinetáře vidíme, ale kdy se vlastně flašinet objevil poprvé, nebo kdy se objevil tak, že o něm víme, že tam byl poprvé, a kdy vlastně vstoupil do českých zemí?
1: Tak vůbec nějaké strojky, které hrají na nějaké píšťaly, tak ty se nám objevují už relativně ve vzdálené historii, akorát se měnil třeba způsob, jakým byly rozeznívány. Něco, co je asi nejvíce podobné flašinetu, tak známe třeba už ze 17. století. Ty strojky se později rozšířily napříč celou Evropou a je zajímavé, že tím, jaký o ně vznikl zájem, tak se samozřejmě konstruktéři snažili je nějakým způsobem zmenšit, aby byly praktičtější, aby se s nimi dalo transformovat. transportovat. A aby to nebyla už taková jenom doména vlastně zámožných majitelů, protože dříve Flašinec si pořizoval někdo, kdo opravdu na to ty finance měl, pořídil si ho k chlubení a měl ho někde vystavený doma a zahrál na Flašinet nějaké návštěvě. Ale vy jistě narážíte na období, které s Flašinety si každý spojí, a to je právě přelom 19. a 20. století, kdy známe plno třeba pohlednic nebo fotografií, kde jsou flašinetáři vlastně v nějakém obyčejném oblečení a žebrají na ulicích. Takže to je taková doba, kdy vlastně se lidé, dá se říct, asi nejvíce setkali s flašinetáři, a bylo to díky tomu, že flašinety a hraní na flašinet tak vzniklo jako taková příležitost pro válečné invalidy. Protože po první světové válce tak samozřejmě plno lidí mělo různé úrazy a nemohlo se věnovat běžnému zaměstnání, a proto vznikl nápad, že by si tihle lidé mohli, oni samozřejmě na ten nástroj neměli, protože ten nástroj už i tehdy byl drahý, ale vznikla idea, že by si mohli ten nástroj půjčovat. Ráno by si ho vlastně vyzvedli někde na úřadě, celý den by hráli, to, co by si vydělali, jim vlastně zůstalo, a pak by v pořádku ten flašinet vrátili. Takže to byla taková praxe, jak se tahle hudba dostávala do ulic, ale mělo to i plno takových nevhodných okolností, protože zase vznikaly na to různé vtipy a různé nějaké jakoby kreslené stripy v novinách o tom, jak ti flašinetáři někoho hrozně obtěžují. Takže to zase je druhá stránka, že flašinet přináší milou hudbu, pokud je naladěný, pokud flašinetář umí pracovat s repertoárem a umí vybírat třeba vhodné skladby i pro různé denní doby. Nehraje třeba někde po obědě v parku, když jsou zase lidé zvyklí si odpočinout. A právě pak s tím mají zase ti lidé, kterým to z principu vadí, problém, že to není třeba naladěné dobře.
0: A je to tak, že stačilo si někde ten flašinet půjčit, jet na ulici a tam si dát klobouk a vydělávat peníze a pak zase někam vrátit? Mohl to dělat kdokoliv?
1: Právě mnoho lidí, když tohle vidělo, že takhle si můžou obstarat nějaké peníze, tak toho začalo zneužívat. Proto to začal stát nějak regulovat a začal vydávat oficiální licence, což byla taková průkazka, která je v dnešní době velmi vzácně zachovala. Myslím, že jsem jich viděl opravdu tak třeba jenom 2-3 kusy. Vůbec se to nikde nezachovalo, asi podobně jako se nezachová nějaká naše průkazka, když chodíme třeba někam na obědy, tak prostě za pár let ji ztratíme. Ale tahle licence je poměrně zajímavý zdroj informací, protože aby mohla nějaká úřední osoba ověřit, že flašinetář je na správném místě, že to není žádný podvodník nebo že třeba flašinet neukradl, tak v té knížečce bylo napsáno, na jaký hraje flašinet, bylo tam napsáno, jak vypadá, byla tam vlepená fotografie s úředním razítkem, protože samozřejmě flašinetáři a různí podvodníci se snažili i tohle falšovat. A co je takovou zajímavostí, to jsem rád, že tady můžeme povědět, tak je, že tam byl třeba popis manželky. Plno lidí se vždycky ptá, a proč popis manželky, proč to bylo tak důležité. A ono to bylo důležité kvůli tomu, že invalida vlastně nesměl ten flašinet nosit, protože měl ten úraz, takže nebylo možné ho ještě nutit, aby nějak složitě někam dopravoval flašinet. Takže tam byl popis té manželky, která měla vlastně úkol, že mu pomáhala se třeba dostat na to místo, kde hrál. Ale to není všechno, oni tam byli ještě děti napsaný. A ty tam byly právě kvůli tomu, aby se zase pohlídalo, že flašinetář nezneužívá vlastní děti k žebrání. Takže tam zase ta osoba zkontrolovala, že ty jejich děti tam nikde nejsou, když hrají.
0: A byla tam popsána i opička, se kterou občas vnímáme, že flašinety jsou spojené.
1: To by byl taky zajímavý zase zdroj pro nějaké poznání toho, kde se vlastně ta opička u flašinetu vzala, protože téměř nebo velice často se lidé ptají, a proč nemáte opičku, flašinetář musí mít opičku. A s tou opičkou je to taková historická trošku mýlka, protože se to vyskytovalo, bylo to zvláštní, ale nebylo to rozhodně tradiční, protože starat se o ještě zvíře k flašinetu, tak by bylo dost finančně náročné, protože flašinetář na tom přelomu 19. a 20. století tak byl rád, že si za ten den vydělal na to, aby si mohl koupit večer něco k snědku, a ještě byl rád, že ten flašinet nerozbil nebo že mu ho někdo neukradl. A ještě kdyby hlídal opičku, tak to si myslím, že by se mu úplně nechtělo, na to by se moc netvářil, že by mu ještě opička jedla svačinu. Ale vlastně se to dostalo do podvědomí veřejnosti díky tomu, že tenhle motiv byl natolik populární, že to často lidé fotografovali a vydávali to na pohlednice. A ty pohlednice se nám zachovaly, vyšly v mnoha nákladech a flašinetáři jsou teď prostě s opičkami spojovaní, ale nebyla to nějaká zásadní tradice.
0: My se teď s následující hudební ukázkou vrátíme do doby, kdy váleční veteráni hráli na flašinet a poslechneme si Pochod Radeckého.

0: V dnešní době také máme možnost vidět flašinetáře na ulicích, dokonce v Praze, nedaleko našeho rádia, tedy u Nového Smíchova. Jeden flašinetář vyhrává vedle dalších pouličních umělců, kteří tam se snaží produkovat hudbu. Je možné dnes někde koupit flašinet? Je to přece jenom takový archaický hudební nástroj.
1: Ono by se mohlo zdát, že ten flašinet už najdeme jenom v nějakých antikvariách nebo v nějakých starožitnostech, ale není tomu tak. On je to vlastně nástroj, dá se říci, že ten jeho vývoj je podobný jako u dalších hudebních nástrojů. Takže v dnešní době existují výrobci, kteří vyrábí zase takový high-tech flašinety, by se řeklo, že mají čím dál více funkcí a většinou se na flašinetu přidávají třeba rejstříky, protože standardně levný flašinet má třeba jeden rejstřík nebo dva rejstříky. Ale dneska už se vyrábí flašinety, vlastně, kterým se říká koncertní. Jsou to takové de facto malé varhany a ty můžou mít rejstříku i třeba pět. A mají i další funkce, které známe třeba z kostela, když máme někdy šanci se podívat k varhanům a najdeme tam taková ta táhla, která ovládají rejstříky a je tam plno popisek, tak i některé přímo tyhle funkce, tak ty flašinety umí. Jsou to samozřejmě nástroje za astronomické ceny, ale je v tom ten vývoj, kterým ta technologie se dále vyvíjí. Tady v Čechách jeden výrobce dokonce je, který to trošku posouvá, tu technologii. A dneska se dá říci, že už je standardem, že si můžete pořídit flašinet, který má Bluetooth, který hraje z paměťové karty, nebo který má další takové nějaký vychytaný funkce. Takže to není určitě nástroj, který by měl někam zmizet z ulic, protože se pořád vyvíjí.
0: A vy, tuším, máte těch flašinetů víc. Vy jste si je nějak sestavil nebo někde koupil nebo rekonstruoval?
1: Já mám takový, já když něco takhle pořídím nebo získám, tak jsem rád, když je zatím nějaký příběh a něco takového, co mi ten nástroj třeba připomíná, vždycky, když na něj hraju. Takže vyloženě ty nástroje jen tak nekupuji, ale třeba jeden flašinet díky jednomu tvůrci vlastně v Německu, který byl ochotný vlastně poskytnout plány, vytvořil vlastně takový set různých součástek, tak na základě toho jsem si sestavil vlastní flašinet. Takže mám vlastně svůj, který jsem vymyslel, aby odpovídal nějaké té středoevropské tradici, takže je to taková leštěná, jakoby stará skřínka, která má prostě intarzy, jsou na ní nějaké obrázky. A vytvořil jsem prostě, aby to vytvářelo dojem, že to je jakoby autentický nástroj, i když je relativně nově vyrobený. Ale hraje vlastně stejným způsobem. Čerpá se do něj vzduch, točí se klikou a nehraje teda z dřevěného válce, protože úplně ty nejstarší nástroje, ty vlastně hrály z dřevěného válce, který byl osázen takovými kovovými výstupky, takovými hřebíčky. Tenhle už je modernější a hraje z papírové ruličky, což je praktičtější. Možná si to vybavíte na principu nějakých třeba děrných štítků, kde byly otvory a pomocí těch otvorů nějaké zařízení fungovalo. Tak tohle funguje podobně, že vlastně ty otvory, co jsou na té ruličce, na tom pásu, tak podle tohoto zařízení hraje na ty píšťaly.
0: A vy si ty pásky vyrábíte sám, děrujete sám pásky, abyste měl co hrát, nebo kde získá flašinetář, dalo by se říci, notové podklady, tedy děrované notové podklady?
1: Ono i vlastně tohle umění v rámci naší sekce v Technickém muzeu tak už jeden člen ovládl, takže je schopný skladbu vyrobit takhle na ten papírový pásek, ale je s tím opravdu velká práce, protože ta hudba, nebo to, když si představíte, že slyšíte nějakou skladbu, tak si musí ten autor představit, jestli je možné tu skladbu nacpat do počtu tónů, který ten flašinet umí, protože každý flašinet umí jiný počet tónů, nejčastější je třeba 20-tónový, ale pak samozřejmě ty dražší, tak mají třeba víc tónů. No a vy si musíte představit a nějakým způsobem, nevím, jestli to řeknu hudebně správně, transponovat nebo nějak přepsat tu skladbu, aby se dala hrát a aby byla poslouchatelná v rámci toho rozsahu té stupnice, co třeba máte. Ale není to zase tak úplně standardní stupnice, protože tam jsou akcentované tóny, které jsou třeba pro autory hudby populárnější a tóny, které se zase moc nepoužívají, tak prostě ten flašinet neumí. Takže tu hudbu musíte do toho tímhle způsobem upravit, takže už jenom ta práce třeba v tom, že nějakým způsobem to převádíte v počítači, je zatím dost složitá, a pak to zase děrovat, kde se musí dělat dírka po dírce vlastně jednotlivě. To se nedá nijak zrychlit. A samozřejmě, když jednu dírku zkazíte, tak to musíte dělat celý. A těch dírek je tam opravdu hodně. Ten pás má kolem 30 metrů, takže to je opravdu náročná práce se tomu věnovat. Takže spíše oslovujeme profesionální firmy, které jsou teda hlavně v zahraničí. Tady v Čechách myslím, že nikdo na profesionální bázi tyhle ruličky nevyrábí.
0: A ten repertoár, ten si vybíráte podle čeho? Podle vlastního uvážení, podle toho, co rád posloucháte, nebo co myslíte, že se lidem líbí, nebo co je takovým určujícím elementem?
1: Tak všichni máme určitě nějakou zkušenost, když něco hrajeme, že buď lidi přijdou, anebo lidi zase odejdou. Takže podle tohohle jednoduchého kritéria víme, jaké skladby jsou třeba populární, které mají lidi rádi. A to jsou často takové skladby, kterým bych řekl tak jako nehudebně hopsací, tak to se lidem líbí, že se u toho rádi pohupují. A takové spíš scháníme, anebo samozřejmě tradiční, když jsme v českém prostředí, tak samozřejmě nějaké tradiční české písničky, tak když ten Flašinet hraje, tak se to lidem moc líbí.
0: My si teď jednu možná tak trochu hopsací skladbu poslechneme. Je to skladba, známá píseň z 20. let 20. století, Tea for Two.

0: Dnes si povídáme s flašinetářem, ale s tajemníkem sekce flašinety a hrací stroje při Technickém muzeu v Brně. A je to člověk, který, jak už jste slyšeli, má velkou zkušenost s hraním na flašinet. Kdy vás vlastně popadla ta myšlenka vzít flašinet a hrát na něj? Nebo co vás na takové činnosti učarovalo?
1: Já měl poměrně, dá se říct, takovou komplikovanou cestu asi k flašinetům a dostal jsem se vlastně k flašinetům přes historické hodiny, protože to byl můj velký zájem. Věnoval jsem se vlastně mechanickým strojům, věnoval jsem se různým strojům právě, co mají nějaké ozubené převody a hlavně jsou staré, nejsou nové. A typické u některých vzácnějších hodin bylo, že byly právě obohacené nějakým píšťalovým strojkem, že dokázali vlastně hrát jako malé varhany, když byly umístěné někde v salonu. A to mě samozřejmě velice zaujalo, že taková věc někde existuje, že takovou věc třeba ve Vídni ve velkém množství byli schopni vyrábět za Rakouska-Uherska. Takže přesto jsem se dostal k hracím hodinám, přesto jsem se dostal k flašinetům, dostal jsem se k velkému okruhu lidí, co vlastně pro flašinety žijí, a jsem za to moc vděčný, protože tam vzniklo mnoho přátelství. Začali jsme se věnovat tomu, že vlastně organizujeme všichni společně festivaly, které se konají tady v České republice, ale i v zahraničí, tam se třeba účastníme. Takže je to taková zajímavá komunita lidí, která už má podobně, jako třeba mají nějaké hvězdy z filmů nebo hvězdy z nějaké hudební hvězdy třeba, tak si myslím, že už někteří naši flašinetáři mají své fankluby, že když někde vystupují, tak už cíleně nějací diváci za nimi třeba jedou.
0: Takže máte svůj fanklub, který za vám jezdí kamkoliv, kde vy hrajete?
1: No, možná ano, ale nemám úplně tolik času často někde vystupovat, protože se věnuju vlastnímu hodinářství a spíše se pracovně věnuju tomu, že dávám dohromady ozubená kolečka a řeším, aby fungovaly hodiny. Ale tohle je takový můj koníček, kterému se právě rád věnuji, třeba hlavně v létě.
0: Vzpomínáte si na nějakou unikátní záležitost, která se odehrála, když jste hrál na flašinet, jak třeba lidé reagují, nebo nezvykle, aniž byste čekal, že tak zareagují, tak vás to překvapilo. Přesto jste musel zachovat stálý rytmus točení klikou a zůstat v klidu?
1: Tak jestli bych měl zmínit nějaké extrémnější případy, tak samozřejmě lidé jdou kolem a jsou z toho nadšení, začnou vás objímat, začnou se s vámi fotit, ale nedojde jim, že potřebujete hrát na ten nástroj a že nemáte úplně moc příležitost, když hýbete klikou, tak si s nima třeba i povídat. A nebo vůbec legrační je vlastně, když vás lidi oslovují a chtějí vědět nějaké zajímavosti. A když hrajete na flašinet, tak vy skoro nemáte šanci je slyšet. A oni vám něco říkají, nějaké dotazy, tak já často tak jako kývám, usmívám se. A když dohraju, tak se jich na to musím zeptat znovu, protože ten flašinet je stavěný tak, aby dokázal třeba ozvučet část náměstí, takže ty píšťaly jsou relativně hlasité. A když si lidi stoupnou právě jim do cesty, tak se to začne tříštit a není jim rozhodně rozumět. Ale z takových těch věcí, co se třeba stávají častěji, tak je, že někteří lidé, když jdou na nějaký napučení z práce, tak slyší flašinet a začnou tam třeba tancovat.
0: A máte také dotazy na to, jak je starý váš hudební nástroj? Já jsem ho viděl na obrázku a vypadá jako hodně starý, přitom jste si ho sestavil sám.
1: To jsou takové nejčastější dotazy. Právě co mají lidé, že se ptají, a jak je to starý, Aha. Protože chtějí slyšet nějaké číslo, pak se samozřejmě ptají, a jak je to drahý, protože zase chtějí slyšet nějaké číslo, pak se ptají třeba, jak je to těžký, takže zase číslo. Prostě dneska jsme nějak zvyklí pořád uvažovat v těch číslech, ale to my máme natrénovaní, takže tyhle ty konkrétní informace o tom flašinetu každý flašinetář ví vlastně, kolik tam je třeba píšťal. Je to podobné, jako když se třeba, když si baví chlapi o autech, tak podobně se můžou i flašinetáři vlastně bavit o svých flašinetech, protože jezdí na technickou, když to jsou drahé flašinety, tak jezdí pravidelně na technickou, vylepšují ty nástroje, starají se o to a můžete vidět plno podnikatelů, kteří mají třeba flašinet a chodí kolem něj a jakmile si na něj sedne moucha, tak prostě jí honem řeší, aby tam neseděla, mají malý kapesníček a otírají si prostě, když někde je nějaký obtisklý prst. Ale já to tak nemám, já prostě to vnímám tak, že flašinet je prostě nástroj ulice a proto má mít nějakou svoji patinu třeba.
0: A i přesto, že to je nástroj ulice, už jsou určitě v muzeích zachované nějaké staré kousky flašinetů. Máte přehled o tom, který bychom mohli vidět my někde v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, v muzeu, a je takový nejstarší nebo nějaký unikátní?
1: Ono je poměrně složité určovat, který třeba je nejstarší, protože co flašinet, ten má nějakou jakoby svoji vlastní konstrukci, protože ty tvůrci od sebe nevyloženě opisovali, ale každý se snažil přijít jakoby na lepší řešení, takže tam není jednoznačné srovnání, aby jsme mohli říkat, který je přesně starší, který je mladší. Někdy je možné je datovat, když třeba najdeme na flašinetu nějakou zmínku o třeba autorovi, i když ten autor se často podepsal, vlastně je pravidlo, že se buď podepsal dovnitř do měchu, kam vlastně nikdo nevidí, a teprve ten restaurátor, když ten měch otevře, tak tam třeba najde jeho podpis, a nebo do píšťaly, kam taky nikdo nemá šanci vidět běžně, dokud se ten nástroj nerozbije. Ale pak, když to někdo restauruje, tak tam třeba najde něčí podpis, tak to pro muzeum bývá ohromný úspěch, že to dokážou třeba nějakým způsobem datovat. Nejčastěji je tam jenom nějaké jméno tuškou. Ale později, když ta hra na flašine začala být dost regulovaná, protože si zase nemohl každý hrát nějakou skladbu někde na prostranství, protože lidé rádi veršovali vlastně na tu melodii z těch flašinetů, tak rádi veršovali politické záležitosti. A proto musela tehdy monarchie tomuhle nějakým způsobem zabránit, tak se některé konkrétní skladby třeba zakazovaly. Když už vzniklo moc popěvků prostě na monarchii, na nějaký konkrétní skladbu, tak se prostě ta skladba plošně zakázala. A museli úřední osoby chodit po náměstích, pořád poslouchat, museli mít, nevím, jakým způsobem to tehdy kontrolovali, ale museli mít naposlouchaný, co kde kdo zpívá a na jakou melodii, a kontrolovali flašinetáře, že prostě tyhle skladby zakázané nehrají. A flašinetář musel ten flašinet otevřít, protože v tom flašinetu byl nalepený repertoár, a ukázal, že ten flašinet třeba tu skladbu vůbec neumí hrát.
0: Aha, výborně, výborně. Vy umíte hrát na flašinet, to už jsem se uvěřil, když jsem vás slyšel na jedné z akcí, ale zajímalo by nás, jak se špatně hraje na flašinet, protože ne každý, kdo otáčí klikou, by byl schopen okamžitě vyloudit z flašinetu správně danou melodii. Mohl byste nám to ukázat?
1: Určitě. Hraje se poměrně jednoduchým. Pro mě už je to jednoduché, protože už je to takový zavedený způsob, ale vezmu si kliku, začnu točit, protože já tam mám třeba papírové ruličky, takže zpočátku je důležité nechat ten nástroj nadýchnout, protože on vlastně funguje na principu přetlaku a podtlaku, takže tam musí se nasát vzduch a teprve potom začne ta rulička vlastně, tam začnou ubíhat ty otvory a začne to hrát tu skladbu. No a podle toho taky, kolik tam je třeba otvorů, protože některé skladby mají třeba příliš tónů a může se stát, že ten flašinet to neudýchá a že ty tóny vám začnou mizet. A jakmile máte málo vzduchu, tak vlastně vám klesne sloupec vzduchu v té píšťale a ta píšťala začne hrát trošku jiné tóny, protože tam už není ten stejný tlak. Takže tím samozřejmě to pak působí, že hrajete dost rozladěně. No a lidé mají příležitost tuhle hudbu slyšet hlavně, když třeba flašinetář půjčí ten nástroj nějakým kolemjdoucím, protože často si to chtějí lidé zkusit. A buď je potíž u toho, že to jsou třeba malé děti, které na to pořádně nedošáhnou, takže v jeden moment točí rychleji, pak zase zpomalí, pak se potřebují nadechnout oni sami, protože už je to pro ně náročné. A nebo pak zase lidé mají pocit, že se musí točit příliš rychle, takže to je zase druhý extrém, kdy zase v tom nástroji je toho vzduchu příliš a zase moc funí, protože ty píšťaly pak zase ten tón se mění zase na druhou stranu.
0: Tak si to poslechneme.

0: A já už na vás mám závěrečnou otázku a ta se týká Flašinetu a akcí, na kterých můžeme Flašinet slyšet. Vy už jste mluvil o tom, že existuje i festival. Co to je za festival?
1: My máme vlastně festival poměrně unikátní tím, že se realizuje v mnoha městech, což ne úplně každá země má, že by tam hned v několika městech se konal festival, protože právě v České republice tak se koná ten festival vlastně v Praze, v Liberci, v Brně a co málo kdo zná, že existuje malá vesnička Pekařov, taková zapomenutá, poblíž Velkých Losin a ta je zajímavá právě tím, že tam dřív sídlil výrobce flašinetů a skládal tam flašinety, vlastně, které cestovaly do celého světa, protože byly velice kvalitní. No a jako vzpomínka právě na tohle výrobce, tak i tam se koná festival. Takže cestujeme, přesouváme se a lidé v těchto místech mají právě příležitost flašinetovou hudbu slyšet. Nejjednodušší asi je, když si najdou stránky flašinet.cz a tam si najdou vždycky ten program.
0: Pane Pařízku, to bylo vyčerpávající, krásné. Děkujeme moc za seznámení s tímto starobylým a teď i oživeným hudebním nástrojem a přejeme vám, abyste měl stále hodně věrných posluchačů.
1: Děkuji moc za pozvání a budu se těšit zase příště třeba.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.
0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Další hudba podle kalendáře připomene českého skladatele a kapelníka, rodáka z Náměště nad Oslavou, Františka Antonína Míču. Narodil se před rovnými 330 lety, 2. září 1696. František Antonín pocházel z muzikantské rodiny. Hudební vzdělání mu poskytli otec, varhaník v Jaroměřicích a strýc. Později se stal komorníkem hraběte Jana Adama z Questenberku, se kterým odcestoval do Vídně. Byl členem jeho dvorní kapely a dále si doplňoval svá hudební vzdělání. Je možné, že studoval u císařského dvorního vicekapelníka Antonia Caldari či dvorního teorbisty a skladatele Francesca Bartolomea Contiho, což ovšem nelze doložit. Jisté je, že se učil na hudebních kompozicích, které s kapelou nastudovával. Nejpozději od roku 1722 působil u hraběte Questenberka v Jaroměřicích nejen jako řadový člen orchestru, ale také jako kapelník, skladatel, upravovatel hudebních děl a příležitostně i jako tenorista. Od téhož roku je také doloženo, že hrabě Johann Adam z Questenberku nechal na svém panství v Jaroměřicích nad Rokytnou uvádět operní produkce a na pořadu byly opery předních italských autorů, z nichž někteří komponovali svá díla přímo pro Jaroměřice. Patřil k nim například i císařský dvorní vicekapelník Antonio Caldara, Ignazio Conti anebo v té době slavný neapolský skladatel Domenico Natale Saro. Hudební provoz na Jaroměřickém zámku byl velmi rušný a srovnatelný dokonce se samotným panovnickým dvorem. Dokazuje to mimo jiné rozsáhlý muzikologický výzkum započatý v roce 2005 týkající se italské opery na Moravě v první polovině 18. století a unikátním objevem tohoto výzkumu byl nález operních partitur pocházejících právě přímo ze sbírky hraběte Questenberka. Doposud bylo zejména ve vídeňských archivech a knihovnách identifikováno více než 40 questenberských operních partitur. Naší první hudební ukázkou bude teď presto z divertimenta E-dur Františka Antonína Míči. Hrát budou členové Stamicova kvarteta.

V roce 1723 se František Míča oženil s dcerou jaroměřického hejtmana Jana Josefa Stampy, Terezou. Po její smrti se v roce 1740 oženil znovu, a to s členkou jaroměřického souboru Veronikou Náglovou. Měl celkem 11 dětí, z toho 8 z prvního manželství a 3 z manželství druhého. Poslední se dokonce narodilo měsíc po skladatelově smrti. František Antonín Míča byl ovšem plodný nejen jako otec, ale i jako skladatel. Komponoval především gratulační skladby, takzvané serenaty, určené pro oslavy jmenin šlechtického majitele panství, případně jeho choti, a dále takzvaná sepolkra, tedy oratoria provozovaná v pašiovém týdnu, především na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Řada jeho děl se ovšem nedochovala. Ve své hudebně dramatické tvorbě navazoval především na hudbu barokních mistrů. K jeho vzorům patřili Johann Adolf Haase, Antonio Vivaldi, Antonio Caldara či Francesco Bartolomeo Conti. Další ukázkou bude teď třetí věta Allegretto z Míčova kvartetu C-dur pro hoboj, housle, violu a violončelo. Hrát bude hobojista Lukáš Pavlíček a členové Sedláčkova kvarteta.

V roce 1730 zkomponoval Mícha italskou operu L'origine di Jaromeric in Moravia, která velmi brzy po své premiéře zazněla i v překladu do češtiny, a to pod názvem O původu Jaroměřic na Moravě, a je považována za první operu provozovanou v českém jazyce. Název ovšem klame. Opera nemá s pověstí o založení Jaroměřic ani se samotným městečkem nic společného. A hlavní postavy by se mnohem lépe vyjímaly v galantních italských operách než v českém prostředí. Její výjimečnost spočívá ovšem v tom, že v době, kdy byla čeština ve vlastní zemi popelkou, hrabě Questenberg požádal jaroměřického děkana Antonína Ferdinanda Dubravia, aby italský text přeložil do češtiny. A opera se tak hrála v obou verzích, italské i české. Jedná se tedy o vůbec první operu, která byla přeložena do češtiny a v tomto jazyce také na zámecké scéně v Jaroměřicích provedena. Je známo, že Mícha napsal i další opery, dokonce už přímo na české texty. Bohužel se nedochovaly nebo nebyly v dosud nedostatečně prozkoumaných zámeckých archivech objeveny. Míčovy kompozice lze označit termínem galantní styl. K hlavním znakům tohoto stylu patří určitá volnost kompoziční práce, také zpěvné melodie, úsporná a jednoduchá harmonie, oproštěná od propracovaného slohu vrcholného baroka, zejména pak od polyfonie. Hudba byla určena především milovníkům hudby, nikoli hudebním odborníkům. Nám teď v rámci našeho pořadu znovu zahraje Stamicovo kvarteto a v jejich provedení zazní druhá věta Allegro non tanto ze smyčcového kvartetu číslo 3 Es dur.

František Antonín Míča zemřel v pouhých 48 letech v Jaroměřicích nad Rokytnou 15. února 1744. Na domě, ve kterém v Jaroměřicích zemřel, byla v roce 1954 umístěna pamětní deska. Přesná příčina smrti není zcela jasná, dost možná, že byl přepracovaný a vyčerpán. Pracoval totiž velmi intenzivně. V některých letech pro hraběte, který hudbu miloval, se zámeckým hudebním ansámblem nastudovával až 10 rozličných operních představení v průběhu 12 měsíců. Postupně se také stal blízkým důvěrníkem hraběte. Po hmotné stránce si nemohl stěžovat na nedostatek. Od svého pána obdržel příspěvek na koupi domu u zámku a taky pole. A nakonec měl nejlepší plat ze všech hraběcích hudebníků. Druhou stranou mince pak bylo ovšem maximální fyzické a zřejmě i psychické vypětí, které vedlo k jeho předčasnému konci. O přepracování svědčí i jeden ze zaznamenaných receptů na léčení churavějícího muže, který byl obnoven při novodobém pátrání. Píše se tam, Míča nesmí jíst nic, co má peří, nic kašovitého, nic na sádle pečeného, žádné houby, žádnou řepu, ať je jakkoliv připravena, nesmí jíst vepřové maso ani pít víno, nenosit nic červeného, nechodit do společnosti a zejména nevkročit tam, kde se provozuje hudba. Závěr dnešní vzpomínky na Františka Antonína Míču bude patřit jeho symfonii Es-dur. Hrát bude komorní orchestr Tesariny Rádio Brno a řídí Mirko Krebs.

0: Z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
4: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.

0: teď ukazuju záda.
1: Ve studiu Rádia Klasik Praha dnes se mnou na začátku pořadu, a po celý pořad bude teda sedět, můj další host, a to je náš významný psychiatr, pan doktor Radkin Honzák. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den a děkuji.
1: Já jsem totiž hrozně rád, že jste přišel i do tohoto pořadu. My jsme ho teda spolu točili už jednou.
2: Ano.
1: O vaší oblíbené hudbě, to bylo na jiném našem pracovišti, jenže když jsem si to našel, tak to byl rok, představte si, 2012.
2: To už je dávno.
1: To už je hodně dlouho. Tak se, ale mezi tím jsme se setkávali ve studiu pravidelně. Především jsme hovořili o komunikaci pacientů a nemocničního nebo jiného personálu zdravotnického.
2: Ano.
1: A to dneska necháme. Asi.
2: Ano.
1: Nechcete se moc vracet ke své práci už, nebo jo?
2: A mě to celkem stále baví všechno.
1: Baví, a taky to sledujete, to já vím, vždyť vy jste donedávna ordinoval na několika místech. A teď je to jak?
2: Teď by to mělo být tak, že funguju v Remedis v Nuslích, což je krásné pracoviště. Mhm. Gastroenterologické, a mě tam přijali daleko dřív, než vlastně to takhle rozsáhle pracovalo.
1: Mm-hmm.
2: A byl jsem tam najatý na vlastně pro takový ty toxikomany, který mm-hmm. si rozhodli léčit žloutenku typu C, a měli tehdy po té léčbě, která byla začínající, měli dost psychických komplikací. Dneska už tam mají adiktologii úplně zvlášť a já tam mám takovou standardní ambulanci.
1: No, já si vás pamatuju samozřejmě, že, jak se tomu dnes říká, z psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Tam jste byl leta.
2: Tam jsem byl dlouhá léta. Nasyslil jsem tam strašnou spoustu materiálu a přemýšlel jsem, jak to dostanu domů. A dlouho jsem uvažoval, až v tom pokoji praskla voda, bylo to.
1: A už jste neodstěhoval, teda nic se nezachránilo?
2: Nic.
1: No tak to je,
2: no
1: tak...
2: Já jsem si předtím odnes kávovar.
1: Tak aspoň něco, že jste si mohli doma udělat kafe. My jsme ty poslouchali písničku Točí se točí od Petra Ludky, která začala náš pořad, vy jste si vybral jako klasiku vlastně a klasiku českou.
2: Ano.
1: V té oblasti té muziky. Ale dostanete se někdy doma k tomu, abyste si sedl a poslouchal to, nebo je to, máte to jako kulisu?
2: Ale já nemám jako kulisu. Já nemůžu pracovat, když nemám úplný klid. Mm-hmm. Takže když poslouchám muziku, tak zase nepracuju.
1: Tak se to tak má dělat možná.
2: Já nevím. Já prostě nemám tu hlavu na... To, čemu říkají multitasking.
1: Mm-hmm. Já když si pamatuju, když jsem tady měl pana doktora Nešpora, tak ten říkal, že pouští pacientům, kteří se léčí tam u něj v bohnicích, různou hudbu teda. A když jsou ve špatném stavu, tak jim vyhrožuje polednicí Antonína Dvořáka.
2: No, tak to už jim zrovna může pouštět Azraela, ne?
1: No, to je pravda. No, ale tak to samozřejmě, a hudba taky léčí a je muzikoterapie, ale vy jste se vlastně od začátku soustředil konkrétně na co?
2: Počkejte, já k té polednici bych se vrátil.
1: Dobře, vraťte.
2: Moje vnučka měla oblíbenou sukni zvanou žlutka, někdy mezi 3., 4. rokem, a jak ty matky ty děti rády převlékají, tak jí chtěla slíct. A holčička se nedala. A po veškerém strašení, tedy když projevila i zájem o čerty ve sklepě, tak matka jí přeříkala polednici a to kruté dítě řeklo ještě jednu takovou pohádku. No, takže můj zájem od začátku byl takový jaksi všeobecný a pak jsem se dostal k těm pacientům s gastroenterologickými problémy na tehdejším ústavu pro výzkum výživy, který byl potom integrován do IKEMu, a tam jsem strávil celkem až na 2 týdny 60 let svého pracovního života. Takže jsem se pohyboval, jak říkají mi kolegové, mezi normálníma doktorama.
1: Pořád od začátku. A já vím, že jste začínal kdysi, nebo začínal na začátku vaší kariéry, taky byly kosmonosy.
2: Ano.
1: U Mladé Boleslavy a tak dále. Ale já myslím, že teď je čas už si poslechnout další písničku. A vy jste si vybral, teď pustíme 3 písničky Osvobozeného divadla, Nashledanou v lepších časech, Potopa, David a Goliáš konkrétně, a kdo by si taky Osvobozené divadlo s Voskovcem a Verichem nezamiloval, jako vy už kdysi asi.
2: Ano.
3: My dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem. Dokud bude země kule.

0: dál. Každý z nás něco má, co občas tlačí má.
1: Co mu dělá na tvář vrásky.
0: Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá.
1: Pro peníze nebo z lásky.
0: Rozdělme bolesti rovným dílem.
1: A pak dejme se za jedním cílem.
0: Všichni se sejdeme,
1: až svou zem najdeme.
0: Naschledá.

0: snové, kdy i praotec Noé se bál.
1: Už se sem nic nevejde, tohle to přece nejde dál.
0: Jestli tahle potopa nepřestane,
1: ani medák naživu nezůstane.
0: Jak vyhlížel holuby, plnohous mu z paluby vlál.
1: Táhne mu myslí, že se mu zkřížili sisly,
0: že jsou to prach špatný časy, že se mu asi smíchaj rasy.
1: Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek
0: a toho velkýho hada má velice slepice ráda.
1: Rozčíleně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát.
0: Až Racek chechtavý klopne ho do hlavy, pustě se mu začne smát.
1: Hej, starý pane, každá potopa přestane.
0: Ono to tak nezůstane a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však za to špatní znové jdou dál.
1: Zas, aby se potopy obyvatel Evropy bál.
0: Jestliže tahle potopa nastane, ani noha v Evropě nezůstane.
1: Holubice z Ženevy, zdáte cestu Ženevy dál.
0: Táhne nám myslí, aby jsme v tom takhle stisli.
1: Chraňme se těch špatných časů, aby nám chtěli vždycky trasu.
0: Bylo by mukou zdravit se jen pravou rukou a na pouhý pokyn z hůry pálit plný fůry kultury.
1: My se ještě přeci takovýhle věcí nemusíme tolik bát.
0: Ať si kdo chce brousí zuby nebo pousy, můžeme mu zaspívat.
1: Hej, mladý pane, teď ta potopa přestane.
0: Ono to tak nezůstane.
1: A potom my se budeme smát.
2: Jestli by se nemělo říkat něco aktuálního.
3: No aktuálního, jak to myslíte? Míníte satirické šlehy, že by tady měli zavládnout?
2: No právě dva intelektuální klauni by měli si pohazovat i neviditelným míčkem abstraktních představ, jak bývá v kritikách.
3: Rozumím, rozumím. Břitká jejich satyra by dopadala hlava nehlava.
2: To by bylo báječný, kdyby to šlo.
3: Ono je to těžký, víte, protože ona se opravdu obtížně dá mluvit, protože se nesmí mluvit, jak bych to řekl.
2: Ono totiž se dá, totiž, jak, oni by lidi totiž... Jsou země tamhle, kdyby jsme mluvili o těch tam...
3: To neříkejte, to oni by mysleli, že to nejsou ty a brali by to na sebe zase ty druhý, víte, a z toho by byli v obtíže.
2: No, oni jsou prostě země, kde se nesmí nic mluvit. Těch je moc, o těch mluvit nebudu, protože ta deska není tak veliká. A zase jsou země, kde se něco, to se musí přiznat, něco mluvit může.
3: No a ty taky nemenujte, protože to by zase byli uraženi, říkali by, jak to u nás, že se smí mluvit, to ne. U nás taky nesmí nic říkat?
2: U nás, dovolte, je pořádek, u nás nesmí nic. No, tak snad, aby jsme se utekli k podobenství, k Bibli.
3: Bible, víte, já nevím.
2: Bible je základ veškeré kultury, to je jednou zjištěný. No zase budou říkat, že si střílíme z kultury.
3: No já vám povím, ono je lepší si střílet z kultury, než střílet do kultury.
2: No tohle měl vidět starý Škoda, tak byla v Plzni obrovská tiskárna Biblí. No, ať si najde pan kapelník snad v starým zákoně tu Samuelovu knihu.
3: Je to tuším druhá kniha královská, nebo to už najdete,
2: pane kapelníku. To už najdete, pane kapelníku.
3: No, prosím.

0: Vzpomenete si, když jste byl poprvé v Osvobozeném divadle, když jsme teď poslouchali Voskovce a Wericha?
1: No, když Werich reprízoval Baladu z Hadru, Těžkou Barboru a ještě jednu hru. Mm-hmm. Takže to už se jmenovalo divadlo ABC, což byla Werichova práce, až předtím se to jmenovalo divadlo satiry a to on odmítl.
0: Ano.
1: No a to bylo něco úžasného, protože to bylo takové osvěžení v těch 50. 60. letech. Neuvěřitelný, taky mu to brzo zavřeli, takže pak to skončilo a nicméně na Voskovce a Wericha navázal ten Jiří Suchý, který je obdivoval a já jsem v 57. poprvé zavítal do Reduty a to byl zážitek další.
0: My se dostaneme za chviličku za písničkami Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, tedy za divadlem Semafor. No ale předtím se vás zase na něco zeptám. Vy jste říkal, že jste se teda zaměřil vlastně na ty pacienty s gastroenterologickými potížemi, ale to nebylo všechno, jenom to.
1: No to nebylo, protože když se to všechno dostalo do IKEMu a byla tam ta reorganizace, tak já jsem se dostal k pacientům s umělou ledvinou a to byla tenkrát taková mučírna. A byly první transplantace ledvin a pak byla transplantace srdce. A já jsem byl taková ta osoba, která začala posuzovat, jak si altruističtí a z mého hlediska vhodní jsou takzvaní živí dárci, protože předtím všechny orgány byly od zemřelých. No a tím pádem jsem se dostal na nějakou takovou špici, že jsem jezdil do Štrasburku dávat dohromady legislativu v této oblasti, aby v Evropě bylo možné teda darovat ledvinu někomu z Belgie nebo naopak. No. Takže tak to jelo a když mě potom přestali dusit, tak jsem se dostal na fakultu, kde jsem založil Ústav karské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky, kde jsem ředitoval 10 let, než jsem šel do penze, to přestanete být ředitelem.
0: Ano.
1: A pak jsem se dostal do doškolovacího ústavu, který měl jako jednu povinnost mít taky úvazek v Bohnické tehdy léčebně, abychom měli pacienty k atestacím a když rozstříleli ten doškolovák, tak jsem zůstal jednou nohou v Bohnicích a částečně v tom IKEMu.
0: A v té době právě jsme spolu taky točili řadu pořadů pro Radio Klasik Praha o té komunikaci pacienta s lékařem. Tak dajme si teď na odlehčení dvě skladby divadla Semafor s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem.
2: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj bliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle.

přiletěla, lesklá a horká střela, uprostřed mýho čela našla si mrchací

Měli jsme kdysi míč omalovaný pestře a tento pestrý míč na hlavu padl sestře a sestra do něj kopla a míč udělal hopla a náhle zmizel.

0: Když jsem byl malý, tak já jsem myslel, že letíší za vanou. My jsme neměli vanu obloženou a říkal jsem si, proč za vanou letí šíp, jo.
1: To už pan doktor hovoří, ale o další hudební ukázce v našem pořadu, ta bude za chviličku, letí šíp savanou, R.A. Dvorský. To si poslechneme za chviličku. A teď se trošku budeme věnovat té problematice, protože tu vaši práci jsme tak jako zhruba probrali, ta vaše stanoviště. A teď ještě, jak jste říkal, budete na jednom místě jednou týdně, pár hodin.
0: Ano.
1: V tomhle měsíci září, který se vysílá premiéra našeho pořadu. A ještě se zeptám na jednu věc. Samozřejmě dneska všichni říkají, že psychiatrů je všeobecně málo, to je jasné. A ještě horší je to u dětských psychiatrů.
0: To je svatá pravda. A to je všecko daný úplně špatně nastaveným postgraduálním vzdělávacím systémem. Než se stanete dětským psychiatrem, tak zestárnete. Jo, pač, co všechno musí oběhnout, tak je mých líto.
1: A to už byla ta situace tenkrát taková, než vy jste začínal? Takhle,
0: no ne, tak vemte to, že takový velký podnik, jako jsou Bohnice, má všechny ty požadované subspecializace. Ale lidi z malých léčeben nebo z těch okresních psychiatrických zařízení musí do tohohle toho dojíždět. Tam je neradi pouštějí, v těch Bohnicích zase je neradi vidějí, takže to je všechno problém, no. Mm-hmm. To by mělo být podstatně jednodušší.
1: A vy jste se teda i z tohohle důvodu nebo ještě z nějakého jiného nerozhodl stát se dětským psychiatrem?
0: To jsem se nerozhodl.
1: No nerozhodl, tak to takhle prostě dopadlo, nikdy. Byl tady jeden herec, který říkal, že nikdy nebude hrát pro děti už divadlo.
0: Ne, tam je strašný martyrium, protože tam máte to dítě a ještě ty rodiče. A ty rodiče jsou velmi často nesvorní a to je potom, se podpisuje na tom dítěti a vy vlastně to nemůžete dát nikdy dohromady.
1: To je pravda. Tak to jsme teda u tohohle problému, ale těch pacientů taky neustále přibývá. To se říká, že za to může za to doba.
0: Ale tak doba. Doba jsme my všichni a ty děti se narodili do světa, který jako oni neznají jiný. Jo? My jsme se narodili do války, pak teda do toho zbídačení socialistického. Takže jsme si zvykli na to, že chleba je dost tvrdý někdy a oni se narodili do doby nejen úplného blahobytu, ale všeobecné přežranosti. Takže v tomhle období vyrůstali a není divu, že když se jim všeobecně ustupovalo, takže nemají to, čemu se říká frustrační tolerance, neboli něco, aby snesli stres, že je kosí každá pitomost, ale oni za to nemůžou. Já jako nejsem z těch, kteří by obvinovali, že mladí jsou lemplové nebo to, oni prostě jsou takový a doba, která je odkojila, najednou je úplně jiná a tvrdší a to je skutečnost, na kterou nebyli připraveni.
1: No ale možná zase na druhou stranu se teda říká, nevím, jestli to je pravda, že lidé víc chodí k psychiatrovi, dřív se za to víc styděli.
0: No, dřív to byla ostuda, dneska je to hrdost, že?
1: Ano, každý máme svého psychoanalytika, tak
0: si. Ano.
1: Tak to tak je. Tak si pojďme pustit R.A. Dvorského a letíší psavanou teď pro vás a pro naše posluchače.
0: Ano.

0: Letíší psavanou R.A. Dvorský, to je další vaše skladba. Vy pamatujete vlastně tu dobu, kdy se ty písničky zpívaly v premiéře?
1: Ano, já pamatuju tuhle tu dobu, to bylo za války a pamatuju bombardování Prahy a pamatuju, já to pamatuju už hrozně moc.
0: Já se spíš ale ptám kvůli tomu, zda jste třeba chodil na vystoupení těch umělců. Už jsme mluvili o Osvobozeném divadle třeba.
1: Pro boha, R.A. Dvorský, to mě bylo tenkrát 5 let, takže...
0: Dost těžko.
1: Jsem chodil na Hurvínka, než skupu zavřeli, no. Takže... A potom jsme po válce byli na prodaný nevěstě, kdy moje sestra usnula, což si jí nedivím, páči byly 3 roky, nebo tahlo jí na 4. no. Takže to jako nebylo na vymytání Osvobozených divadel a podobných akcí, tak to začalo, až když jsem chodil pak na tu parodii na gymnázium zvanou 11letka.
0: Jasně. Já jsem se odcházel z 8. třídy už rovnou na gymnázium. To byl taky pokus tenkrát. A když už jsi začal o těch příbuzných, tak potatili se vaše děti?
1: Jako
0: myslím samozřejmě po té odborné stránce a zaměstnání.
1: No tak syn je knihkupec, tak já mám knížky rád.
0: To je dobře.
1: A dcera je doktorka, tak to mám taky rád.
0: Takže taky ta se potatila teda i odborností.
1: Ne, není psychiatr. Ta je praktická doktorka, což je velice cenný. Toho já si vážím.
0: To je pravda. No, takže budeme si povídat zase dál. Co plánujete dělat v důchodu, pane doktore?
1: Já musím ještě... Jednak jsem strašně zvědavý. Přibývá takových studií o placebu a mě tohle zajímá, protože medicína se nikdy nezajímala o to, jaký vlastně organismus má sebeúzdravné pochody, jo. Takže placebo je jedna taková cesta k tomu, jak tohleto zjistit, protože když dáte někomu cukr a řeknete mu, že mu potom bude líp, tak nedávno vyšla taková studie perfektně udělaná, akorát tedy bohužel na malém počtu lidí na 90, kdy 30 lidem dávali nic, 30 lidem dávali placebo a řekli jim, že je to placebo, ale že lidi věří, že se uzdraví a že se zlepší tedy některé mozkové funkce a takový ty kognitivní, že paměť a tohle. A těm posledním 30 dali tabletky cukru a řekli, že to jsou tablety, které mají zlepšit mozkové funkce. A potom otevřeném placebu, kdy jaksi evidentně dostali tabletu nic, se zlepšili nejlépe a měli lepší paměť. A to bylo všechno jako prokázáno. Takže to je taková ta druhá strana vůdu smrti. Jo, vůdu smrti to bylo v Austrálii, když tam bylo to původní obyvatelstvo, tak ten šaman ukázal na oběť zlomenou kostí a ona do večera zemřela. A kánon, který tenkrát sbíral tyhle příběhy, tak sebral jeden z takových, kdy to nový obyvatelstvo donutilo toho šamana, aby to kouzlo vzal zpátky a ten evidentně umírající člověk už ze smrti na jazyku najednou ožil. Takže to jsou skutečně příběhy. To je z 40. let ta práce velice perfektní. A je to věc, která stojí pořád za zvědavost. A kromě toho musíme dopsat nějakou knihu.
0: Mm-hmm.
1: A tak jako práce je dost.
0: Práce je dost vždycky. Tak si poslechněme teď Valdemara Matušku a Kamarády Táborových ohňů. Týma se jí zakončí.

0: Potěšil nás Valdemar Matuška. A trošku samozřejmě nás potěšil taky pan doktor Honzák z toho odborného hlediska, teď myslím, návštěvou velice v našem studiu.
1: Já nevím.
0: Ale výhledy teda naší společnosti, co se týče psychických poruch, tak ty nejsou dobré, myslíte?
1: Ale no tak ono se například tvrdí, že úzkost se zjevila ve 20. století. To není pravda, Hippokrates to popsal a Barton má v anatomii melancholie úžasný popis panický ataky, takže si myslím, že to a všeobecně jo, říká, že je to stav, kdy muži blednou a ble, ble, ble. Takže není to nic, co by tady nikdy nebylo a co by lidi nezažívali. Jen se s tím jako víc pracuje a je o to větší

0: v podstatě do dneška je to znát.
1: Vy jste před chviličkou mluvil o těch knížkách. Já si vzpomínám, že nedávno kolegyně Martina Klausová tady představila jednu z těch vašich posledních knih s kolegyní nebo tedy s někým z vydavatelství Vyšehrad. To byla nedávná, máte si říkal, rozepsanou další, ale vy jste byl hodně aktivní té publikační činnosti. Třeba máte svůj blog, pořád tam přispíváte?
0: Blog už nemám, protože tam jako mě převálcovali ti, co jedou v té vysoké politice. Já jsem měl ty malé věci, které nikoho nezajímají.
1: Dobře, ale vás bude zajímat dál teda problematika placebo a dalších záležitostí kolem toho?
0: No, s tím si můžu hrát, i když nebudu v ordinaci. Placebo zatím se nedostalo pod regulaci takového typu, abych s tím nemohl pracovat i bez ordinace, až o ně přijdu.
1: Teď začíná podzim a já jsem rád, že do našeho studia právě v tomto období, kdy se říká, že teda lidi víc začínají chodit k psychologům a psychiatrům.
0: No to je, teď ještě ne.
1: Ještě v září ne, ještě no.
0: V podstatě my nemáme rádi jaro a podzim, protože ty rovnodennosti, kde se přehodí na jednou dlouhý den, krátká noc a naopak ty labilní lidi rozhodí. Jo. Takže to je pro ty s tou depresivní vlohou, je to duben a potom přes to léto načerpají a takže až tak konec října, listopad je pro nás kritický.
1: A už teď nevím, proč jsem se na to ptal, ale to je jedno. Pustíme si závěrečnou skladbu.
0: Radši, ano.
1: Radši. A já se loučím s panem doktorem Radkinem Honzákem, psychiatrem, a poslechneme si tuhletu závěrečnou píseň a už to nebudu dál komentovat, protože určitě znají naši posluchači.
0: Děkuju moc krát, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Posloucháte Klasik Praha.
7: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
8: Hudba stříbrného plátna.
6: Nejlepší filmové melodie.
9: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Před námi je hodina věnovaná hudbě stříbrného plátna. Tentokrát se budeme věnovat projektům herce, jehož nezaměnitelný hlas a charisma zanechali ve světě filmu nesmazatelnou stopu. Na mysli mám Tima Curryho, který zemřel v 80 letech. Začněme u temné fantazie Ridleyho Scotta, legenda z roku 1985, kde Tim Curry exceloval jako démonický pán temnoty. Hudební doprovod k tomuto snímku provázela unikátní kontroverze v podobě dvou zcela odlišných soundtracků. Původní velkolepou pohádkově temnou orchestrální hudbu složil uznávaný Jerry Goldsmith. Američtí producenti i režisér Ridley Scott se ale po neúspěšných testovacích projekcích rozhodli pro radikální změnu. Pro uvedení ve Spojených státech Goldsmithovu hudbu kompletně vystřihli a nahradili ji tehdy moderním, plně syntetickým soundtrackem od německé elektronické skupiny Tangerine Dream. My si ale pustíme skvělou práci Jerryho Goldsmitha.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Zcela jiný hudební svět představuje thriller Hon na ponorku z roku 1990. Dnes vzpomínaný herec Tim Curry zde stvárnil jednoho z důstojníků sovětské ponorky. Skladatel Basil Poledouris vytvořil pro tento snímek jeden z nejvýraznějších soundtracků své doby. Hlavním klenotem kompozice je ústřední hymnus, který kombinuje mužský sbor zpívající v ruštině s hutnou orchestrací. Výsledek je natolik autentický, že si dodnes někteří diváci mylně myslí, že jde o tradiční ruskou, lidovou nebo vojenskou píseň.

Absolutní vánoční klasikou je snímek Sám doma 2, ztracen v New Yorku. Hudbu k tomuto filmu složil legendární John Williams, který získal nominaci na Grammy. Nezapomenutelnou tváří filmu byl Tim Curry v roli podezřívavého vedoucího recepce hotelu Plaza. Jehož nacvičený ďábelský úsměv při odhalení falešné kreditky patří k nejslavnějším scénám snímku. Curry proslulý rolemi výstředních záporáků jako třeba clown Pennywise v To vytvořil z obyčejného hotelového zaměstnance jednu z nejzábavnějších postav celé série.

Teď se vydáme do světa hororu. V kultovním televizním filmu To z roku 1990 proměnil Tim Curry jako clown Pennywise dětské sny v nejhorší noční můry. Hudbu složil Richard Bellis a jeho práce byla oceněna prestižní cenou Emmy. Bellis čelil těžkému úkolu vytvořit hudební motiv pro strašidelného klauna, který měl působit zároveň jako dětská atrakce i jako vražedné monstrum. Vyřešil to geniální kombinací zdánlivě nevinných nástrojů. Použil zkreslené tóny cirkusových parních varhan, dětské hrací skřínky a nesourodé dechové nástroje, které náhle přicházely do agresivních skřípavých smyčců.

pořadu Hudba stříbrného plátna dozněla ukázka z televizního filmu To a odlehčíme dobrodružným snímkem Tři mušketýři z roku 1993, kde stvárnil Tim Curry mocichtivého kardinála Richelieu. O symfonický doprovod se postaral Michael Kamen, který zvolil hravý a energický styl plný výrazných žestů a rytmických smyčců. Nicméně film se zapsal do hudební historie hlavně ústřední písní All for Love. Kamen na ní spolupracoval s poprokovými giganty. Píseň složil a nahrál společně s Brianem Adamsem, Rodem Stewartem a Stingem. Kamen ale dodal neméně kvalitní instrumentální doprovod k filmu.

Na závěr této hodiny zavítáme do světa klasické britské detektivky. V seriálu Hercule Poirot, konkrétně v epizodě Schůzka se smrtí z roku 2008, si zahrál Tim Curry archeologa Lorda Boyntona. Ikonickou znělku a hudební identitu celého seriálu vytvořil britský skladatel Christopher Gunning. Jeho ústřední motiv, v kterém dominují melancholické housle a solový altový saxofon, dokonale vystihla atmosféru 30. let 20. století i eleganci slavného belgického detektiva. Gunning za tuto hudbu získal cenu BAFTA a i když

Seriál v pozdějších letech posunul k temnějšímu a komornějšímu zvuku. Gunningův elegantní motiv zůstal trvalým symbolem celého poirotovského světa. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Výroba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.ardhaushejtmánek.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Ladíte Klasik Praha.

Krásný dobrý den, ve 12 hodin 7 minut v neděli 6. září vás od mikrofonu Radia Klasik Praha zdraví Bára Sedláčková. Dnes spolu strávíme, doufám, příjemné odpoledne. Hned na úvod odpoledního vysílání jsme slyšeli Wolfganga Amadea Mozarta a jeho sonátu A-dur. Slyšeli jsme turecký pochod. Hráli nám Canadian Brass, neboli kanadský dechový orchestr. No a slyšeli jste třeba Ronalda Roma, Davida O'Haina, Eugeo Watse a Charlesa Dielbacha. Teď se vrátíme v hudbě zase zpátky domů. Pustíme si Antonína Dvořáka a jeho první kantátu ze svatební košile. No a zahraje nám Prague Philharmonia, Petr Altrichter diriguje a potom si o tom něco řekneme. Příjemný poslech a hezkou neděli.

Dozněl instrumentální úvod z Dvořákovy kantáty Svatební košile na motivy balady Karla Jaromíra Erbena. A tato skladba se jmenuje v anglickém originále The Spectre's Bride a vznikla právě na objednávku festivalu v Birminghamu a velmi přispěla k Dvořákově mezinárodní slávě. Ukázka, kterou jste slyšeli, pochází z nové české nahrávky, která vyšla letos a byla natočena v Obecním domě živě v roce 2024 na koncertě ke 140. výročí vzniku této skladby. No a teď si pustíme Johannese Brahmse, pustíme si symfonii číslo 2. D-dur uslyšíme čtvrtou větu. Chicagský symfonický orchestr nám zahraje pod taktovkou Daniela Barnboima. 12 hodin 13 minut, dobrou chuť, pokud obědváte.

Daniel Barenboim řídil Chicagský symfonický orchestr a vy jste slyšeli čtvrtou větu symfonie číslo 2 D-dur Johannese Brahmse. No my si teď pustíme Bacha, Johanna Sebastiana Bacha, a bude to jeho koncert G-dur pro anglický roh, smyčce a basso continuo a uslyšíme jeho druhou větu.

dozněl Bach a na anglický roh nám hrál Dominik Wollenweber a kolegium berlínských filharmoniků hrálo společně s ním. A slyšeli jste koncert, druhou větu tedy z koncertu G-dur pro anglický roh smyčce a basso continuo. Podle BBV je to 249. velikonočního oratoria. No a nás teď nás čeká hudba Johna Williamse, zahrají nám filharmonici města Prahy a bude to hudba z filmu Dobyvatelé ztracené archy z roku 1981. Raiders of the Lost Ark nebo The Raiders March. Tak si tu hudbu hezky užijte.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledurise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla moje oblíbená píseň o cestování. Vy jste slyšeli Songs of Travel, část písňového cyklu. Čtvrtou větu, část Youth and Love, mládí a láska. No a byla to tedy část z písňového cyklu z roku 1904 od anglického skladatele Ralpha Vaughana Williamse na slova romantického básníka Roberta Louise Stevensona. No a jde tedy o cyklus písní na téma tuláctví, lásky, svobody a přírody pro baritona a klavír. No a vy jste slyšeli vlastně starou nahrávku, přes 20 let starou nahrávku, která vyšla v roce 2005 a ten bariton, který jste slyšeli, patří Rodericku Williamsovi a přednímu britskému baritonistovi, tedy skladateli a uznávanému interpretovi opery i koncertních vystoupení. No a Ian Burnside, skotský pianista, korepetitor, také občasný moderátor BBC, ho tady doprovázel. Škoda, že už je vlastně skoro po létě, protože když slyším tyhle písně, mám úplně chuť sejít toulat někam ven, no ale to vlastně jde lépe na podzim, než v těch 40 stupňových vedrech. Myslím, nebo doufám, že to máte podobně, že byste se třeba rádi vypravili někam do přírody a máme ještě čas, máme ještě celý podzim. A nehledě na to, že rostou houby, takže pokud třeba se chystáte někam vyrazit, nebojte se toho, viděla jsem, že právě těch hub je všude spousty, ale chce to ráno, dneska už je na to asi pozdě. Josef Haydn a jeho symfonie číslo 103 Esdur s vířením kotlu pustíme si finále a zahrají nám London Classical Players Roger Norrington. Diriguje, no ale možná nás třeba máte ve sluchátkách, zrovna když se někde touláte venku, tak pokud se chystáte nebo jste někde venku, tak já vám přeji šťastnou cestu a hezké odpoledne.

Slyšeli jste Josefa Haydna a jeho symfonii číslo 103 Esdur s výřením kotlů London Classical Players nám hráli pod taktovkou Rogera Norringtona. No a teď už Gustav Mahler.

Dozněl smuteční pochod Gustava Mahlera. Minnesotský orchestr nám hrál Osmohvenské, dirigoval. A teď nás čeká Ludwig van Beethoven. Uslyšíme ukázku z alba, které vyšlo před 3 lety v listopadu roku 2023. A je na něm natočený Beethovenův houslový koncert D-dur s komorním obsazením a Kreutzerova sonáta s 5členým komorním ansámblem místo klavíru. A my uslyšíme Double Sounds, srbsko-francouzský komorní soubor bez dirigenta, Double Sounds Dvojsmysl, který byl založený Nemanjou Radulovičem v roce 2008. Nemanja Radulovič nám tady zahraje na housle. No, uslyšíme tedy finále sonáty číslo 9 A-dur Kreutzerovy sonáty právě v aranžích houslisty Nemanje Raduloviče.

0: Klasik Praha.
1: Mohla by dělat cokoliv, ale chce hlavně zpívat. Je vynikající koloraturní sopranistkou, skvěle píše. Na základě svého úspěšného blogu vydala knihu Nočník neohrožené ženy a je také koordinátorkou programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace. A k tomu je i zakladatelkou spolku Via ad Artem. Ve studiu si se mnou povídala Eva Kolková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Potisk, trička. Bela, bel, CZ.
2: Jsme Klasik Praha.

To byla krása, vidíte. Ne, tohle byl krása. A to byl Hans Krása a jeho téma s variacemi pro smyčcové kvarteto. No a šlo o ukázku z debutového alba smyčcového kvarteta Krása kvartet s názvem Youth, mládí. Vyšlo to loni u Animal Music právě s hudbou československých meziválečných židovských autorů perzekovaných nacisty. Hans Krása byl právě jeden z nich, byl to meziválečný skladatel a dirigent. Byl to žák Zemlinského nebo Rusla, byl tak jako repetitor nového německého divadla. Soubor Krása kvartet právě nese jeho jméno. V Terezíně byl jednou z předních osobností hudebního života v tamním getu a byl nejúspěšnějším, nebo jeho nejúspěšnějším představením v Terezíně právě se stala jeho dětská opera Brundibár, která je dnes Krásovým nejznámějším dílem. Bohužel byl zabit v říjnu roku 1944 v Osvětimi. No a my si teď pustíme hudbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho a pustíme si píseň z cyklu 12 písní a pustíme si opus 8.

Slyšeli jste nahrávku ze skvělého alba Leader, vydaného v roce 2025, tedy loni, s německojazyčným písňovým repertoárem právě v podání egyptské sopranistky Fatimi Said, což je sice egyptská sopranistka, která ale studovala v Německu a je právě historicky první egyptskou zpěvačkou, která zpívala v La Scale. A Josepha Middletona, to je klavírista britský, který patří ke světové špičce klavírního doprovodu v písňu repertoáru. No a vy jste slyšeli cyklus 12 písní, který je společným dílem sourozenců Mendelssohnových. Felix napsal 9 písní sbírky a Fanny napsala 3. Fanny, tady ta data Hexenlied je tedy známá též pod názvem Andres Meinlied, čarodějnická písně na právě slova německého preromantického básníka Ludvíka Christofa Heinricha Hölteho. Já jsem ještě chtěla říct, že my si občas také hrajeme hudbu Fanny Mendelssohn, i přesto, že není tak známá jako Felixova. Je možná, bych řekla, neméně krásná, možná i trochu více. My si teď pustíme Pozdrav lásky Edvarda Elgera, no a potom třeba Sergeje Prokofieva a nebo Friderika Chopina.

Pozdrav lásky Edwarda Elgera zazněl ve 13 hodin 24 minut na rádiu Klasik Praha. London Festival Orchestra nám hrál londýnský festivalový orchestr Rozpopl, dirigoval. Teď si pustíme koncert pro klavír a orchestr číslo 1. Dnes dru uslyšíme první větu a autorem není nikdo jiný než Sergej Prokofjev. Berlínští filharmonikové nám zahrají a Claudio Abbado diriguje.

Jevgení Kysin nám zahrál na klavír a hudbu u Sergeje Prokofieva, s ním hráli berlínští filharmonikové Claudio Abbado, dirigoval a slyšeli jste koncert pro klavír a orchestr číslo 1. Desdor, slyšeli jste první větu. No a my si teď pustíme Michela Richarda de la Landa, pustíme si hudbu, kterou nám zahraje La Symphonie du Marais, Igor Rein diriguje a to dílo se jmenuje 12. svita.

0: Klasik Praha.
1: Událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026 až 2027 je otevření velké opery v Šanghaji, stavebního skvostu, který navrhlo norské studium Snøhetta, a jehož tvar je inspirován rozvíjejícím se čínským vějířem a dynamikou lidského těla při tanci. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jste ukázku z alba Aux Étoiles, French Symphonic Poems, které vyšlo v říjnu před 3 lety. Tohle byl Kleopatřin sen, Le rêve de Cléopâtre. Mel Bonny byla autorkou této hudby. No a vy jste slyšeli Orchestre National de Lyon hrát pod taktovkou Nikolaje Schepse-Znajdra, dánského dirigenta a houslisty s polskými kořeny, který byl mimo jiné vítězem soutěže Královny Alžběty v Bruselu a od roku 2020 je šéf-dirigent právě lyonského orchestru. No a teď k Melanie Bonny, francouzská pozdně romantická, takže francouzně romantická skladatelka, francouzská pozdně romantická skladatelka, studentka Césara Franka, spolužečka Claude Debussyho, která napsala přes 300 skladeb a její hudbu obdivoval mimo jiné Camille Saint-Saëns. No a symfonická báseň Kleopatřin sen právě pochází z roku 1909, původně byla pro 4-ruční klavír. Orchestrální verze byla vydaná až v roce 2018, no a pochází ze skladatelčiny série děl právě o legendárních ženských postavách. To se mi moc líbí. No a teď si pustíme Roberta Parsonse, Delacour.

Robert Parsons, anglický renesanční skladatel období dynastie Tudorovců, působil v Královské kaple v Londýně a ovlivnil mimo jiné třeba Berda a další. Slyšeli jste jeho De La Cour a hrál nám ansámbl Feuer Vogel. No a vy jste slyšeli ukázku z debutového alba The Queen's Mask, právě které vyšlo před 2 lety v roce 2024 německého souboru historických nástrojů ansámblu Feuer Vogel, který právě vznikl v roce 2017 na Freiburské hudební univerzitě. Hezké. Teď si pustíme Rigoletta, pustíme si arii ze třetího dějství této opery. Giuseppe Verdi je samozřejmě autorem.

Dnes je 6. září. No a 6. září v roce 2007 zemřel miláček, který tady ale nespíval, ale mohl by. Jeho hlas z této opery samozřejmě znáte. Zemřel miláček všech operních nadšenců, žen i mužů, zemřel Luciano Pavarotti. Takže dnes připomínáme si výročí jeho úmrtí. A my jsme teď slyšeli právě arii ze třetího dějství opery Rigoletto Giuseppe Verdiho. Orchestr Mnichovského rozhlasu nám hrál, Marcello Viotti dirigoval, no a nespíval tedy tady Luciano Pavarotti, ale Rolando Villazón, kterého jste právě mohli slyšet. No a Frédéric Chopin a jeho minutový valčík, to je na řadě v našem playlistu právě teď. Lang Lang hraje na klavír jeho hudbu a my si právě Frédérica Chopina a jeho minutový valčík, valčík opus 64 číslo 1 desdur, pustíme právě v provedení tohoto klavíristy.

A Friderika Chopina krátce před 14. hodinou vystřídá Johann Nepomuk Hummel. Pustíme si jeho velký koncert pro fagot a orchestr F-dur. Uslyšíme jeho třetí větu. Klaus Tunemann, fagotista, nám právě zahraje Academy of St. Martin in the Fields, Akademie svatého Martina v polích pod taktovkou Nevila Merina ho doprovodí.

0: Klasik Praha.
1: Víte, že dílo Antonia Vivaldiho ještě na počátku 20. století leželo ladem? Cestu k uším moderního posluchače otevřel až nevídaný objev před 100 lety. V pořadu Spektrum hudby uslyšíte i to, jak napínavé bylo Vivaldiho hudbu zachránit. V sobotní premiéře druhého dílu Spektra hudby v 18 hodin se na vás těší Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jste Život hrdinů, první hrdina Der Held Richarda Strause. No a šlo o ukázku z alba věnovaného hudbě právě Richarda Strause. To byla komplice snímků nových i starších, které vyšlo právě houslistovi René Capisonovi loni u Deutsche Grammophon. No a vy jste slyšeli archivní nahrávku Života hrdinova, která pochází z roku 2000 a mladý Capison na ní tehdy hrál s Mezinárodním mládežnickým orchestrem Gustava Málera, co by koncertní mistr. Krása. No a tady dirigoval ještě Seiji Osawa. My si teď pustíme Jacquesa Offenbacha a Hoffmanovy povídky, pustíme si Barcarolu ze čtvrtého dějství a zahraje nám Gothenburg Symphony Orchestra, Neeme Järvi dirikuje.

Slyšeli jste hudbu Žaka Offenbacha. No a tu vystřídá hudba Ludvíka van Beethovena. Uslyšíme koncert pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur. Uslyšíme třetí větu. Salim Aškar nám zahraje na klavír.

Slyšeli jsme Ludvíka van Beethovena a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur. Byla to třetí věta Rondo Allegro. Ivor Bolton dirigoval NDR Symphonian Orchestra, ale Salim Ashkar hrál to krásné klavírní solo. My si teď pustíme ukázku z alba Wonder Woman, které vyšlo v květnu před 2 lety a je zaměřené na tvorbu barokních ženských skladatelek Itálie 17. století. My si pustíme ukázku skladatelky a řádové sestry Isabely Leonardi a její hudby. Uveřejnila za svého života přes 200 skladeb, převážně vokálních. No a my si právě pustíme tuhle hudbu právě v provedení souboru L'Arpeggiata. No a vede ho samozřejmě Kristina Pluhar.

Nive Puer, Motetto, slyšeli jste výběr Isabely Leonardi, skladatelky a řadové sestry, která žila mezi lety 1620 až 1704. No a jak už jsem předtím říkala, uveřejnila za svého života přes 200 skladeb převážně vokálních, ale také byla autorkou první publikované instrumentální skladby napsané ženou. Tedy ona byla autorkou první publikované instrumentální skladby, kterou vůbec kdy napsala nějaká žena, takže ona byla ta první žena, která publikovala instrumentální skladbu, aby jsme to zjednodušili. Vždycky, když slyším tady tyhle oficiální texty, bylo to první napsané ženou, prostě ona byla první žena, které to publikovali. To bylo prostě, byla dobrá, prostě byla dobrá. No a Benedetta Mazzucato nám zpívala s ní l'arpeggiata Kristýna Pluhar, ta je taky dobrá. Kristýna Pluhar aranžuje tyhle ty staré texty a staré hudby skladatelek, právě vede soubor l'arpeggiata a máme ji tady na Radio Klasik Praha moc rádi. My si teď pustíme Erika Satieho a pustíme si ukázku z alba z roku 2025, které vyšlo u příležitosti z tého výročí úmrtí Erika Satieho. Album obsahuje 27 dříve nezveřejněných a nenahraných drobných skladeb, zrekonstruovaných ze Satieho zápisníků. Alessandro Taro nám zahraje na klavír, to je ten, co vždy ukládá květinu k hrobu, no a ta skladba se jmenuje Prestidigitater Chinois, neboli čínský kouzelník.

0: Klasik Praha.
1: Už 30 let je moderátorem Rádia Klasik Praha kolega Ivan Lask, kterého znáte jak z živého vysílání, tak i jako autora pořadu z archivu osobností. U příležitosti jeho výročí jsem jej pozval do pořadu Hudba v miléniu, abych si s ním popovídal o jeho oblíbené hudbě, začátcích v rádiu i moderátorských zkušenostech. K poslechu premiéry rozhovoru s Ivanem Laskem v úterý 8. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Tohle je Klasik Praha.

Ach, dozněl Bach. Ale tentokrát to byl Johann Ludwig Bach, vzdálený bratranec Johanna Sebastiana Bacha a působil jako kapelník v Meiningenu. Měli to prostě v rodině, tu hudbu. Žil mezi lety 1677 až 1731. No a Johann Sebastian Bach si vážil bratrancových kantát, opsali a prováděli je v Lipsku. Jedna z nich tato byla právě dokonce Johannem Sebastianem Bachem dříve, nebo Johannu Sebastianovi Bachovi dříve mylně přepisována. Vy jste slyšeli historicky první kompletní nahrávku těchto kantát Johanna Ludvika Bacha, která vyšla letos v lednu u labelu Reiser Car a z ní pochází i tato ukázka. Vy jste slyšeli hrát kapelu Solerciu, barokní ansámbl vedený dirigentkou Johanou Zoller. No a slyšeli jste tedy kantátu, která se jmenuje Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen. No a slyšeli jste devátou část Drum danket dem Herrn. Johann Ludwig Bach. Tak. Ludwig Bach už jsem chtěla říct, chtěla jsem ho zkrátit, ale abychom to tedy měli kompletní. No a teď si pustíme něco neméně překvapivého, pustíme se Arnolda Schönberga.

Daniel Hope hrál na housle, Jane Baird hrála na harfu a Zürcher Kammerorchester je doprovázel. Slyšeli jste noturno pro housle, harfu a smyčcový orchestr Arnolda Schönberga. No a teď si pustíme koncert pro klavír a mol. Uslyšíme třetí větu Allegro moderato molto e mercato Edvarda Hagerupa Grieka.

Edward Hagerup Grieg a jeho krásný koncert pro klavír a mol. Slyšeli jste jeho třetí větu. Petr Jablonský nám hrál na klavír a Die Philharmonie Orchestra pod taktovkou Petra Maga nám hrála. No a teď si pustíme píseň indického kupce z opery Sladko. Nikolaj Rimský-Korsakov byl jeho autorem.

Na anglický roh nám hrál Zdeněk Adam a s ním hrála Česká komorní filharmonie. Klaus Linkel dirigoval a slyšeli jste píseň indického kupce Nikolaje Rimského-Korsakova. Teď si pustíme Františka Xavera Richtera a jeho symfonii 2 F-dur. Uslyšíme první větu. Helsinský barokní orchestr a pod taktovkou Apo Häkkinena nám zahraje 15 hodin 1 minuta. Hezkou neděli.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledurise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tohle byla naprostá nádhera. Slyšeli jste ukázku z alba z loňského roku. Vyšlo to u Suprafonu a je to album s kompletním dílem Aloise Háby pro běžný půltónový klavír bez mikrointervalů. Slyšeli jste variaci z roku 1918. Tyhle variace jsou složeny na téma jednoho z kánonů Schumannova cyklu 6 studií ve formě kánonu z roku 1845. Jedná se o jednu z Hábových raných skladeb, napsalý ve Vídni, kde studoval u France Schreckera. Miroslav Beinhauer, který nám hrál na klavír právě tady hudbu Aloise Háby, je klavírista, který se právě věnuje především hudbě 20. a 21. století a Hábou se zabývá dlouhodobě. Je také jediným hráčem na světě hrajícím na Hábovo šestitónové harmonium. Slyšeli jste tedy variaci na kánon Roberta Schumanna, Aloise Háby a Miroslav Beinhauer nám hrál na klavír. No a teď už je na řadě Netopír. Poslechneme si předehru k této operetě Johanna Strause mladšího. Zahraje symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě. Johannes Wildner diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude muzikoložka, která od začátku své kariéry působila v Muzeu české hudby. Dlouhou dobu se věnuje melodramu. Je také zakladatelkou mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha a každoročně probíhá i mezinárodní festival koncertního programu. Věra Šustíková vám o něm řekne v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Ladíte Klasik Praha.

Dozněla hudba z filmu Jak si vzít milionáře a byla to ukázka z alba Hollywood z roku 2024 Sebastiana Knauera, německého klasického pianisty. No a hudba patřila Alfredu Newmanovi, držitele největšího počtu Oscarů za filmovou hudbu. 9 výher, 45 nominací a složil hudbu k více než 200 filmům. John Williams, si možná teď řeknete, že byl vícekrát nominovaný než Alfred Newman, ten byl ano 52krát, ale vyhrál pouze 5krát, zatímco Alfred Newman vyhrál 9krát. Takže oni spolu měli takovou hezkou soutěž. Alfred Newman byl také otec Davida Newmana a Thomase Newmana, bratr Lionela Newmana a strýc Randyho Newmana. Celá rodina má dohromady 92 nominací na Oscara. Takže to je prostě rodina filmových hudebníků. Jak si vzít milionáře? Romantická komedie s Marilyn Monroe z roku 1953. Pokud byste ji chtěli vyhledat, je to možné. Internet dnes nabízí úplně všechno. No a teď už zase zpátky domů. Bedřich Smetana a jeho Hakon Jarl, symfonická báseň. No a uslyšíme tedy ukázku z trojalba se symfonickými skladbami Bedřicha Smetany, které vyšlo v prosinci roku 2024 v závěru roku české hudby a roku 200. výročí autorova narození.

Slyšeli jste ukázku Stroj a byl se symfonickými skladbami Bedřicha Smetany, které vyšlo v prosinci roku 2024. Sočer tady řídil šéf-dirigent Petr Popelka a také šéf-dirigent vídeňských symfoniků Petr Popelka. Slyšeli jste jednu z takzvaných švédských symfonických básní, které vznikaly mezi lety 1858 až 1861. Skladba byla inspirovaná stejnojmenou dánskou divadelní hrou, pojmenovaná o Jarlovi, který vyžene z Norska krále Olafa a opět zavádí pohanství. Lid se však obrátí proti němu, uprchne do hor a tam je zavražděn. Slyšeli jste tedy hudbu Bedřicha Smetany. A teď si pustíme hudbu ze severské mytologie, se podíváme do Egypta, pustíme si Julia Cezara v Egyptě, hudbu z této opery Georga Friedricha Händla. Scottish Ensemble nám zahraje a Alison Balsom hraje na trubku.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
0: Dívenka na trampolíně.
1: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
0: Komorní hra Pavla Jurdy
1: ve studiu Švandova divadla.
0: Tak to si napsal moc krásně.
2: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás svými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jste anglickou lidovou skladbu, která se jmenuje Turtle Dove, neboli hrdlička. Ralph Vaughan Williams tohle to saranžoval a slyšeli jste to právě v jeho aranži. Lidová píseň je na téma odloučení milenců, to je moc hezké. No a Ralph Vaughan Williams píseň objevil v roce 1907 v Sussexu a na voskový válec nahrál, jaký zpíval muž jménem David Penfold. Vy jste ji slyšeli v úpravě pro smyčcový sbor a mužské solo z roku 1924. No a nahrávka vyšla v roce 2011. Gabriel Crouch nám zpíval a soubor Tenebré pod taktovkou Nigela Shorta nám hrál. Teď si pustíme Antonína Dvořáka, jeho polonézu Esdur, zahraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Jiří Bělohlávek diriguje.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek a slyšeli jste polonézu S-dur Antonína Dvořáka. Teď si pustíme závěrečnou píseň z Caccheiného sbírky Monodii pro hlas a basso continuo. Uslyšíme Cimmi confortaime, kdo mě utěší. Ensemble Phoenix Munich nám zahraje, Joel Frederiksen, to je ten bariton, který uslyšíte.

Che mi confortai me, kdo mě utěší, Giuliano Caccini, a zahrál nám ensemble Phoenix Munich a Joel Frederiksen, americký basista a loutnista a právě vedoucí tohoto souboru ensemble Phoenix v Mnichově nám zpíval. Nahrávka, kterou jste slyšeli, je z roku 2008. No a teď si pustíme Karla Husu. Z alba Belfiata Quintetu z roku 2025 uslyšíme právě ukázku. Oni nahráli album se skladbami Karla Husy, významného českého skladatele 20. století, také laureáta Pulitzerovy ceny za hudbu. Uslyšíme serenádu pro dechové kvinteto.

Vy jste slyšeli právě teď serenádu pro dechové kvinteto, smyčcový orchestr a perkuse. Slyšeli jste třetí větu právě Karla Husy. A nahrávka, kterou jste slyšeli, byla natočena na zahajovacím koncertě sezóny 24-25 orchestru Prague Philharmonia. Belfiato kvintet v roce, tam mělo to solo, které jste slyšeli, hrála Prague Philharmonia a solo měl Belfiato kvintet. A ten loni v roce 2025 měl 20. výročí svého založení. To je moc krásné. No a od druhé poloviny 40. let působil Karel Husa ve Francii a později v Americe. A vy jste slyšeli serenádu z roku 1963, tam už byly slyšet takové mezinárodní vlivy. Teď si pustíme mezinárodní hudbu z filmu James Bond, hudbu z filmu Dech života z roku 1987. John Barry je samozřejmě autorem této hudby, zahraje studiový orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Světoznámý český hudební skladatel, dirigent a profesor, jeden z největších hudebních géniů lidských dějin, Antonín Dvořák. 185. výročí jeho narození si letos připomíná celý hudební svět. I my se budeme věnovat tomuto milovníkovi lokomotiv a holubů. V dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Posloucháte Klasik Praha.

0: Na Radio Classic Praha, Classical Music, za Dog the Priest, Georga Friedricha Händla, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra nám hrál, Carl Davis dirigoval a Royal Liverpool Choir nám k tomu zpíval. Za Dog the Priest, hudba, kterou jsme slyšeli vlastně poměrně nedávno, když byl Karel III. Korunovan na krále Velké Británie. No a my si ale teď odskočíme od Händla i od králů. My si pustíme rozhovor s Evou Kolkovou o edukativních pořadech FOK v sezóně, která právě začíná, v sezóně 26-27. Poslouchejte, pokud třeba máte děti nebo vnoučata, protože FOK dělá spoustu krásných edukativních aktivit, kam můžete zajít i s dětmi. Příjemný poslech.
1: Milí posluchači, léto už je pomaličku minulostí, začíná nová koncertní divadelní sezona, rozbíhá se také školní rok a my se pomalu vracíme k našim pravidelným aktivitám. A týká se to, jak už jsem říkala, i třeba orchestrů, divadel a dalších kulturních institucí. Nejinak je tomu také u Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a ten myslí nejenom na své abonenty, na své příležitostné dospělé posluchače, ale také na děti a je také na celé rodiny s dětmi. A tak podobně jako v úvodu loňské sezony je teď se mnou produkční edukativních pořadů FOKu paní Eva Kolková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Abychom se v úvodu sezony tedy podívali na to, co připravil FOK a jeho koncertní jednatelství a především vy, která to máte na starosti pro ty nejmladší posluchače a eventuálně i pro ty rodiny s dětmi. Dalo by se říci, že ta letošní sezona má nějaké téma?
2: No určitě. Téma letošní sezony jsou pohádky a je to takový ten pohádkový svět, protože jsem si říkala, že se to k té klasické hudbě krásně hodí, protože jak klasická hudba, tak pohádky nás vlastně umí vzít trošku do jiného světa, někam jinam, někde si odpočinout, prožít něco jiného, zapomenout třeba na školu, na starosti a tak. Takže pohádky to jsou letos.
1: Tak v tomto duchu se vlastně odehrál už 1. září koncert, který přinesl a připomněl krásnou hudbu z večerníčku a pohádek a byl tedy pro děti v odpoledním čase. Ten už je bohužel minulostí, ale řada krásných projektů je před námi. Pojďme se nejdřív podívat třeba právě na ty projekty, které jsou určeny celým rodinám, dětem i rodičům.
2: Dobře, tak my začínáme vlastně náš cyklus Orchestr na dotek už 3.10. a téma je právě pohádkové, jsou to draci a jiná zvířata. Takže Tomáš Končinský, náš scénarista, už teď pilně přemýšlí, o čem to bude, už píše scénář a Marek Němec s Johanou Schmidtmajerovou se už těší na své malé i velké diváky. Ale to pro rodiny s dětmi není všechno. Letos jsme nachystali ještě jarní koncert, jmenuje se Jaro s muzičkou. Muzička je vlastně cymbálová kapela, cymbálka. A kromě ní tam taky budou tanečníci a společně oslavíme jaro a příchod Velikonoc. Tak na to se moc těším. A to stále není všechno. Pro děti a rodiče nás čeká letos ještě sborový koncert. A tentokrát to bude se sborem Kolem světa a zpívat bude dětský sbor Kantiléna.
1: Tak to jsou věci víceméně poslechové, i když v orchestru na dotek přeci jenom se ty děti také svým způsobem mohou zapojit. Vy jste zmiňovala ten první, který bude 3. října. Musíme dodat, že vlastně to budou 4 soboty během té
2: sezóny. Přesně tak, jsou to 4 soboty a jsou i 4 témata. První, jak jsem říkala, draci a jiná zvířata. Dvojka v lednu bude hudba k popukání, tam se asi hodně zasmějeme. A v dubnu nás čekají čáry a zaklínadla a nakonec poslední koncert bude v červnu a ten má název a téma Princové a princezny.
1: Takže pohádky, jak se patří, skutečně úplně z pohádky do pohádky se chce říci.
2: Je to tak.
1: Tak to jsou ty projekty, které jsou tedy pro rodiny s dětmi. Samozřejmě ty vstupenky jsou potom běžně v předprodejích,
2: určitě.
1: Ale kromě toho vy tam pořádáte třeba i workshopy, které jsou přeci jenom více interaktivní než jenom ty projekty.
2: Přesně předtím. Tak, máme workshopy pro maminky s dětmi, ty se jmenují Kulišáci v orchestru. Tam to je většinou velká legrace, je to pro hodně malé děti a nebo školkové děti. Není problém vzít třeba dítě ze školky a přijít k nám. A potom máme ještě workshopy Hudbou k srdci a ty jsou už určeny pro celé rodiny, pro maminky, pro babičky, pro dědečky. Kdo chce, tak přijde nebo přijdou všichni a společně s naší lektorkou Karolínou Řepovou se vlastně pustí do hudby, jak bych řekla, od podlahy.
1: Jak jsem říkala, na ty projekty, o kterých jsme mluvili před chvíličkou, jsou vstupenky normálně k dispozici během nebo přes pokladnu nebo ano. přes webové stránky. Jak je to v případě těch workshopů?
2: Workshopy, tady ty, co jsou vlastně pro maminky a pro rodiny, tak taky si na ně můžou koupit vstupenky vlastně v naší pokladně.
1: Podrobnosti jsou samozřejmě na webových stránkách, protože mě napadá otázka, jsou-li to workshopy, mají-li si sebou něco přinést, jestli je potřeba se na to nějakým způsobem vybavit.
2: Vůbec není potřeba se nějak vybavit. U nás je krásně, i když je to kostel, máme tam teplo, máme měkké polštářky a vlastně jenom pohodlné oblečení. A
1: žádné pomůcky není třeba.
2: Není třeba, všechno máme.
1: Tak to je zbytečné. Tak to jsou workshopy, které opravdu propojují všechny generace, od těch nejmenších až po ty nejstarší, pokud se rodiny tak rozhodnou. Kromě toho ovšem vy se věnujete i edukační činnosti, která je učena školám. Je to od těch nejmenších až po ty nejstarší?
2: Je to od těch nejmenších až po ty nejstarší. Už roky máme velmi oblíbenou sérii workshopů s lektorkou Amálkou Třebickou. Ta se jmenuje Od ucha k uchu. Ta už se mi hodně plní. Je určená pro předškoláky nebo děti třeba první, druhá třída, tak tam bych doporučila, když je zájem, rychle se ozvat. A pak pro trošku starší děti, pro mě nebo pro nás Lenka Pobudová, skvělá lektorka, dělá workshopy s tématikou Carmen. Carmen aneb zájezd do Sevilly se jmenuje. A Lenka také u nás dělá velmi oblíbený workshop taky s tématikou pohádek, který se jmenuje Zachraňte princeznu Orchestrínu.
1: Tyto workshopy jsou nějak s pevnými daty a nebo záleží potom na dohodě vás a škol případně?
2: Tyto workshopy mají pevná data, takže stačí napsat e-mail nebo zavolat a domluvíme se.
1: Tak to jsou tedy pro ty mladší posluchače. Máte také něco pro puberťáky, řekla bych?
2: Jo, určitě máme. Pro středoškoláky máme krásný pořad ve Smetanově síni obecního domu, který se jmenuje Expedice za horizont hudby. Hrají pražští symfonikové a diriguje Marko Ivanovič. A nejen diriguje, ale taky skvěle moderuje. Tenhle pořad letos bude 9.3. A letošní hudební náplň je Čajkovského Patetická. Tak to bych určitě doporučila středoškolákům, ale i třeba šikovnějším dětem z druhého stupně základní školy.
1: Co ještě je vhodné pro posluchače dětského nebo řekněme adolescentního věku, co by mohli navštívit?
2: Tak pro takovéto poznání orchestru jsme letos znovu nasadili do sezóny program s názvem Průvodce mladého člověka orchestrem Benjamina Britna. Nebo bych ještě určitě mohla doporučit workshop. To je vlastně koncert s workshopem, kde děti se zapojí do rytmů, do tvorby rytmů, který se jmenuje Přišli jsme na buben. Ten je v krásném salonku obecního domu a ten se koná 16.3.
1: V loňském roce byl třeba koncert, který byl přímo určen ke dní dětí. Nic takového letos se nebude.
2: Letos nebude. Letos vlastně karneval zvířat, který jsme dlouhé roky hráli, nahradilo právě oslava jara s cymbalovou kapelou, muzičkou.
1: A ještě nevím, jestli jsme už zvali na koncert, který je pro UNICEF, ten by asi také byl možná.
2: Na ten jsme ještě nezvali, on je vlastně jednak pro děti a rodiče, ale také ho hrajeme pro školy a zpívá právě Pražská kantiléna pod vedením Anny Marie Lahodové a Ondřeje Lhotky. Scénář nám píše naše skvělá lektorka Karolína Řepová. Bude to taková cesta kolem světa. Myslím, že tam bude z toho jasně patrné, že sbor není jenom stojíme rovně a zpíváme, ale že to je vlastně zábava pro všechny.
1: Tak je to opravdu široké spektrum toho, co lze s dětmi navštívit od těch nejmenších pro ty nejstarší, od čistého poslechu, řekněme, až po nějaké workshopy a interaktivní zábavy. Tak stačí se podívat na webové stránky FOKu?
2: Stačí se podívat na webové stránky FOKu www.fok.cz a tam už jsou edukační pořady. Máme to rozdělené na edukační pořady pro školy a pro rodiny s dětmi.
1: Tak je to přehledné, každý si tam najde, co potřebuje. A já moc děkuji paní Evě Kolkové, která nás přišla informovat o tom, co FOK pro tu nejmladší generaci připravuje. Ať se to všechno vydaří, jak máte v plánu a hodně nadšených malých i větších posluchačů.
2: Děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.

Slyšeli jste, kam s dětmi v celém tomhle školním roce a kam třeba můžete poslat i paní učitelku z vaší školy právě s celou třídou, nebo pokud jste učitelé, kam můžete vzít celé třídy malých i větších. No a pak jste slyšeli Melvina Tana hrát na klavír sedmou část ze Sedmi bagatel Ludvika van Beethovena. No a teď si pustíme další hudbu, koncert pro violončelo a orchestr Amol. Uslyšíme druhou větu pomalu. Roberta Schumana hraje Česká filharmonie, Karel Ančarl diriguje a André Navara hraje na violončelo.

vokální party, jak uslyšíte, jsou náročné a virtuózní. Na nové nahrávce jsou všechny role určené původně ženským zpěvačkám obsazeny kontratenoristy, právě s výjimkou Anděla, kterého zpívá Julia Ležněva. Tu uslyšíme zpívat úplně za malinkatou chvilinku právě v této árii. Les Axan, to je soubor, který doprovodí, Thibault Noaly diriguje, no a Johann Adolf Haase, barokní skladatel německého původu, který působil v Itálii, Vídni i Drážďanech, který ve své době patřil k nejhranějším a nejoblíbenějším autorům Evropy, zemřel v roce 1783, tak jeho hudbu si právě teď pouštíme.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledurise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.ardhaushejtmánek.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Posloucháte Klasik Praha.

Vstoupili jsme do poslední hodinky dnešního nedělního odpoledního vysílání na Rádiu Klasik Praha. Je 6. září neděle, svátek má Boleslav, takže pokud jste ještě bulkům nepopřáli, máte ještě spoustu času do půlnoci. No a my jsme teď slyšeli Ottorina Respighiho a jeho botičolovský triptych pro malý orchestr. Slyšeli jsme třetí větu Zrození Venuše. Hral nám pražský komorní orchestr, Petr Škvor dirigoval. Teď si pustíme předehru k prvnímu dějství Carmen opery George Bizeta. Londýnský filharmonický sbor, London Philharmonic Orchestra nám zahraje. Georg Scholty dirikuje.

Tohle byla Carmen. No a teď si pustíme sonatinu pro klavír. První větu Modere Morise Ravela. Nicole Bóková nám zahraje na klavír.

Nicole Bóková, klavíristka, ale také skladatelka, nám zahrála hudbu Maurice Ravela. Podívejte se, kdybyste chtěli se podívat na její web, tak to jsem zrovna chtěla říct, nebo si poslechnout její hudbu. Podívejte se na její web, je opravdu moc hezký. A můžete se podívat na její alba, která vydala, a můžete si ji najít na internetu a poslechnout si tu hudbu vlastně víceméně kdekoliv. Antonio Vivaldi a jeho koncert C-dur. Uslyšíme třetí větu. The Academy of Ancient Music nám zahraje Andrew Menzies, diriguje.

Božský Vivaldi právě dozněl. No a v našem playlistu ho vystřídá Mozart. Pustíme si Wolfganga Amadea Mozarta a jeho Ave Verum Corpus. Choir of New College Oxford nám zaspívá.

Tak jsme se s tím Mozartem krásně uklidnili. No a pustíme si zase klavír, sonatu pro klavír a violončelo číslo 1 e-moll. Pustíme si tady samozřejmě jenom část třetí větu Johannese Brahmse a Helen Grimaud nám zahraje na klavír, Truls Mork na violončelo.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Pokud jste fanoušci westernu, jistě jste poznali hudbu z filmu Tenkrát na západě. Ennio Morricone složil tuhle geniální hudbu, zahrál nám studiový orchestr. No a my si zase pustíme něco trošku staršího. Zaspívá nám tentokrát Jonas Kaufmann a pustíme si arii z opery Oberon.

Karl Maria von Weber a jeho opera Oberon. Vy jste slyšeli část ary, kterou nám zaspíval Jonas Kaufmann. Orchestr Revolutionär Romantik nám zahrál a s ním i John Elliot, který to dirigoval a řídil. Tak já jsem se tady úplně zasněla, protože jsem si říkala, že nás čeká už jenom jedna skladba, ale není to pravda, čekají nás dvě. Franz Schubert a jeho sonáta pro klavír B-dur. Uslyšíme čtvrtou větu. Alfred Brendel nám zahraje na klavír, no a potom Richard Strauss a potom už nový pořad, který se jmenuje Spektrum hudby.

Dozněl potlesk pro Alfreda Brendla, který nám hrál sonátu pro klavír B-dur, čtvrtou větu France Schuberta. No ale potlesk patří i vám, že jste to tady s námi celou neděli vydrželi. No a já vám za odměnu pustím Richarda Strause z Itálie. Škoda, že nám končí léto, hned bych jela do Římských ruin. Pustíme si symfonickou fantazii a právě druhou větu v Římských ruinách. Richarda Strause, skotský národní orchestr, hraje, Nemjervy diriguje. No a potom uslyšíme dnes první díl Spektra hudby, je to tedy premiéra, takže zůstaňte s námi, zůstaňte naladěni. No a my se opět uslyšíme ve středu. Mezitím spousta mých báječných kolegů, já vám přeji krásný zbytek neděli a příjemný poslech. Naslyšenou.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
0: Dívenka na trampolíně.
1: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
0: Komorní hra Pavla Jurdy
1: ve studiu Švandova divadla.
0: Tak to si napsal moc krásně.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

Ladíte Klasik Praha. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.

0: Vítám vás při poslechu pořadu Spektrum hudby, který se věnuje různorodým projevům hudební kultury. A do ní zcela jistě patří také hudební nástroje. Ty známé i ty méně obvyklé. Mezi těmi druhými, velmi specifickými, najdeme flašinet. Mechanický hudební nástroj, který patří k naší minulosti, ale čím dál častěji se o pozornost hlásí i v době současné. A dokonce má i svůj vlastní festival. Možná jste se už také na ulici nebo v rámci nějaké kulturní akce setkali s hudbou vyluzovanou tímto nástrojem, ovšem za vydatné pomoci u něj stojícího flašinetáře. A možná to byl i můj dnešní host, tajemník sekce flašinety a hrací stroje při Technickém muzeu v Brně, pan Patrik Pařízek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Před chvílí jsme slyšeli ukázku, jak se hraje na flašinet, pochod toreadorů, píseň toreadora, a tak už trochu si připomínáme tento zvuk. Většina z nás už flašinet přinejmenším viděla nebo také slyšela. Přesto jen málo kdo z nás měl možnost se do tohoto zajímavého mechanického stroje, který vyluzuje hudbu, podívat. Jak vlastně flašinet funguje? Co se uvnitř něj děje, když otáčíte klikou?
1: Já se nedivím, že to může připadat trošku záhadné, když někde posluchači třeba flašinet uvidí, protože ne úplně vždycky chtějí flašinetáři tu krabičku otevřít a ukázat, co je uvnitř. Ale to samozřejmě prozradíme, protože je to poměrně zajímavé zařízení, skládá se z mnoha dílů. Je tam vlastně měch, který do zařízení čerpá vzduch, a flašinetář musí otáčet klikou, musí otáčet vlastně v rytmu podle toho, jak tu skladbu posléze poslouchá, aby vlastně ta skladba byla autentická, tak jak aby měl ten správný rytmus. A zároveň musí ale poslouchat, jak mu pískají ty píšťaly, jestli tam má třeba dostatek vzduchu, jestli mu ten vzduch neutíká, a hlídá ještě plno věcí. Takže ono by si mohlo plno lidí myslet, že flašinetáři tam jenom točí klikou. Ale není to o tom, oni musí myslet na plno věcí. Je to podobné jako řídit nějaký složitější nástroj nebo nějaký složitější stroj, kde hlídáte hned několik vlastně jeho funkcí. Takže takhle je to i u flašinetu.
0: U houslisty víme, že si musí naladit nástroj a naučit se hrát pořádně na housle. A u flašinetáře často máme pocit, že stačí jenom otáčet klikou. Ale flašinetář také prý ladí svůj flašinet. Je to tak?
1: Přesně tak. A dokonce my máme to štěstí, že žijeme v takovém krásném městě, jako je Praha. A právě Praha je typická svými kostkami. Máme tady všude kostky. A když v rámci festivalu třeba k nám jezdí i zahraniční účastníci nebo běžně flašinetáři, když s vozíčky vlastně jezdí s flašinety, tak ty pražské kostky rády ty naše flašinety rozlaďují. Takže si musí každý flašinetář pořád kontrolovat nástroj a musí si ho sám ladit. To dělá vlastně sám, když se s flašinetem někde uzavře v nějaké místnosti, poslouchá si ty píšťalky. Každá píšťalka je konstruovaná podobně jako varhany, je to vlastně stejná konstrukce, a ladí se tím způsobem, že tam jsou takové vlastně na konci té trubičky dřevěné, tak jsou také špuntíky, ty se posunují nahoru dolů a tím se mění vlastně výška toho vzduchu, co je v té píšťale, který dělá ten tón.
0: Takže flašinetář musí mít také absolutní hudební sluch?
1: Já třeba osobně už to mám trošku naposlouchané, protože se hře na flašinet věnuju už, dá se říci, možná více než 10 let. Takže už ty tóny docela vnímám, ale je na to samozřejmě dneska i ladička, takže ta vám ulehčí tohle trápení a můžete flašinet naladit.
0: Vy jste tak hezky udělal obraz toho, jak jezdí flašinety po pražské dlažbě. Když se podíváme na staré obrázky Prahy, tak tam občas nějakého flašinetáře vidíme, ale kdy se vlastně flašinet objevil poprvé, nebo kdy se objevil tak, že o něm víme, že tam byl poprvé, a kdy vlastně vstoupil do českých zemí?
1: Tak vůbec nějaké strojky, které hrají na nějaké píšťaly, tak ty se nám objevují už relativně ve vzdálené historii, akorát se měnil třeba způsob, jakým byly rozeznívány. Něco, co je asi nejvíce podobné flašinetu, tak známe třeba už ze 17. století. Ty strojky se později rozšířily napříč celou Evropou a je zajímavé, že tím, jaký o ně vznikl zájem, tak se samozřejmě konstruktéři snažili je nějakým způsobem zmenšit, aby byly praktičtější, aby se s nimi dalo transportovat a aby to nebyla už taková jenom doména vlastně zámožných majitelů, protože dříve flašinec si pořizoval někdo, kdo opravdu na to ty finance měl, pořídil si ho k chlubení a měl ho někde vystavený doma a zahrál na flašinet nějaké návštěvě. Ale vy jistě narážíte na období, které s flašinety si každý spojí a to je právě přelom 19. a 20. století, kdy známe plno třeba pohlednic nebo fotografií, kde jsou flašinetáři vlastně v nějakém obyčejném oblečení a žebrají na ulicích. Takže to je taková doba, kdy vlastně se lidé, dá se říct, asi nejvíce setkali s flašinetáři a bylo to díky tomu, že flašinety a hraní na flašinet tak vzniklo jako taková příležitost pro válečné invalidy. Protože po první světové válce tak samozřejmě plno lidí mělo různé úrazy a nemohlo se věnovat běžnému zaměstnání a proto vznikl nápad, že by si tihle lidé mohli, oni samozřejmě na ten nástroj neměli, protože ten nástroj už i tehdy byl drahý, ale vznikla idea, že by si mohli ten nástroj půjčovat. Ráno by si ho vlastně vyzvedli někde na úřadě, celý den by hráli, to, co by si vydělali, jim vlastně zůstalo a pak by v pořádku ten flašinet vrátili. Takže to byla taková praxe, jak se tahle hudba dostávala do ulic, ale mělo to i plno takových nevhodných okolností, protože zase vznikaly na to různé vtipy a různé nějaké jakoby kreslené stripy v novinách o tom, jak ti flašinetáři někoho hrozně obtěžují. Takže to zase je druhá stránka, že flašinet přináší milou hudbu, pokud je naladěný, pokud flašinetář umí pracovat s repertoárem a umí vybírat třeba vhodné skladby i pro různé denní doby. Nehraje třeba někde po obědě v parku, když jsou zase lidé zvyklí si odpočinout. A právě pak s tím mají zase ti lidé, kterým to z principu vadí problém, že to není třeba naladěné dobře.
0: A je to tak, že stačilo si někde ten flašinet půjčit, jet na ulici a tam si dát klobouk a vydělávat peníze a pak zase někam vrátit? Mohl to dělat kdokoliv?
1: Právě mnoho lidí, když tohle vidělo, že takhle si můžou obstarat nějaké peníze, tak toho začalo zneužívat. Proto to začal stát nějak regulovat a začal vydávat oficiální licence, což byla taková průkazka, která je v dnešní době velmi vzácně zachovala. Myslím, že jsem jich viděl opravdu tak třeba jenom 2-3 kusy. Vůbec se to nikde nezachovalo, asi podobně jako se nezachová nějaká naše průkazka, když chodíme třeba někam na obědy, tak prostě za pár let ji ztratíme. Ale tahle licence je poměrně zajímavý zdroj informací, protože aby mohla nějaká úřední osoba ověřit, že flašinetář je na správném místě, že to není žádný podvodník nebo že třeba flašinet neukradl, tak v té knížečce bylo napsáno, na jaký hraje flašinet, bylo tam napsáno, jak vypadá, byla tam vlepená fotografie s úředním razítkem, protože samozřejmě flašinetáři a různí podvodníci se snažili i tohle falšovat. A co je takovou zajímavostí, to jsem rád, že tady můžeme povědět, tak je, že tam byl třeba popis manželky. Plno lidí se vždycky ptá, a proč popis manželky, proč to bylo tak důležité. A ono to bylo důležité kvůli tomu, že invalida vlastně nesměl ten flašinet nosit, protože měl ten úraz, takže nebylo možné ho ještě nutit, aby nějak složitě někam dopravoval flašinet. Takže tam byl popis té manželky, která měla vlastně úkol, že mu pomáhala se třeba dostat na to místo, kde hrál. Ale to není všechno, oni tam byli ještě děti napsaný. A ty tam byly právě kvůli tomu, aby se zase pohlídalo, že flašinetář nezneužívá vlastní děti k žebrání. Takže tam zase ta osoba zkontrolovala, že ty jejich děti tam nikde nejsou, když hrají.
0: A byla tam popsána i opička, se kterou občas vnímáme, že flašinety jsou spojené.
1: To by byl taky zajímavý zase zdroj pro nějaké poznání toho, kde se vlastně ta opička u flašinetu vzala, protože téměř nebo velice často se lidé ptají, a proč nemáte opičku? Flašinetář musí mít opičku. A s tou opičkou je to taková historická trošku mýlka, protože se to vyskytovalo, bylo to zvláštní, ale nebylo to rozhodně tradiční, protože starat se o ještě zvíře k flašinetu, tak by bylo dost finančně náročné, protože flašinetář na tom přelomu 19. a 20. století tak byl rád, že si za ten den vydělal na to, aby si mohl koupit večer něco k snědku a ještě byl rád, že ten flašinet nerozbil nebo že mu ho někdo neukradl. A ještě kdyby hlídal opičku, tak to si myslím, že by se mu úplně nechtělo, na to by se moc netvářil, že by mu ještě opička jedla svačinu. Ale vlastně se to dostalo do podvědomí veřejnosti díky tomu, že tenhle motiv byl natolik populární, že to často lidé fotografovali a vydávali to na pohlednice. A ty pohlednice se nám zachovaly, vyšly v mnoha nákladech A flašinetáři jsou teď prostě s opičkami spojovaní, ale nebyla to nějaká zásadní tradice.
0: My se teď s následující hudební ukázkou vrátíme do doby, kdy váleční veteráni hráli na flašinet a poslechneme si Pochod Radeckého.

0: V dnešní době také máme možnost vidět flašinetáře na ulicích, dokonce v Praze, nedaleko našeho rádia, tedy u Nového Smíchova. Jeden flašinetář vyhrává vedle dalších pouličních umělců, kteří tam se snaží produkovat hudbu. Je možné dnes někde koupit flašinet? Je to přece jenom takový archaický hudební nástroj.
1: Ono by se mohlo zdát, že ten flašinet už najdeme jenom v nějakých antikvariách nebo v nějakých starožitnostech, ale není tomu tak. On je to vlastně nástroj, dá se říci, že ten jeho vývoj je podobný jako u dalších hudebních nástrojů. Takže v dnešní době existují výrobci, kteří vyrábí zase takový high-tech flašinety, by se řeklo, že mají čím dál více funkcí a většinou se na flašinetu přidávají třeba rejstříky, protože standardně levný flašinet má třeba jeden rejstřík nebo dva rejstříky. Ale dneska už se vyrábí flašinety, vlastně, kterým se říká koncertní. Jsou to takové de facto malé varhany a ty můžou mít rejstříku i třeba pět. A mají i další funkce, které známe třeba z kostela, když máme někdy šanci se podívat k varhanům a najdeme tam taková ta táhla, která ovládají rejstříky a je tam plno popisek, tak i některé přímo tyhle funkce, tak ty flašinety umí. Jsou to samozřejmě nástroje za astronomické ceny, ale je v tom ten vývoj, kterým ta technologie se dále vyvíjí. Tady v Čechách jeden výrobce dokonce je, který to trošku posouvá, tu technologii. A dneska se dá říci, že už je standardem, že si můžete pořídit flašinet, který má Bluetooth, který hraje z paměťové karty, nebo který má další takové nějaký vychytaný funkce. Takže to není určitě nástroj, který by měl někam zmizet z ulic, protože se pořád vyvíjí.
0: A vy, tuším, máte těch flašinetů víc. Vy jste si je nějak sestavil nebo někde koupil nebo rekonstruoval?
1: Já mám takový, já když něco takhle pořídím nebo získám, tak jsem rád, když je zatím nějaký příběh a něco takového, co mi ten nástroj třeba připomíná, vždycky, když na něj hraju. Takže vyloženě ty nástroje jen tak nekupuji, ale třeba jeden flašinet díky jednomu tvůrci vlastně v Německu, který byl ochotný vlastně poskytnout plány, vytvořil vlastně takový set různých součástek, tak na základě toho jsem si sestavil vlastní flašinet. Takže mám vlastně svůj, který jsem vymyslel, aby odpovídal nějaké té středoevropské tradici, takže je to taková leštěná, jakoby stará skřínka, která má prostě intarzy, jsou na ní nějaké obrázky. A vytvořil jsem prostě, aby to vytvářelo dojem, že to je jakoby autentický nástroj, i když je relativně nově vyrobený. Ale hraje vlastně stejným způsobem. Čerpá se do něj vzduch, točí se klikou a nehraje teda z dřevěného válce, protože úplně ty nejstarší nástroje, ty vlastně hrály z dřevěného válce, který byl osázen takovými kovovými výstupky, takovými hřebíčky. Tenhle už je modernější a hraje z papírové ruličky, což je praktičtější. Možná si to vybavíte na principu nějakých třeba děrných štítků, kde byly otvory a pomocí těch otvorů nějaké zařízení fungovalo. Tak tohle funguje podobně, že vlastně ty otvory, co jsou na té ruličce, na tom pásu, tak podle tohoto zařízení hraje na ty píšťaly.
0: A vy si ty pásky vyrábíte sám, děrujete sám pásky, abyste měl co hrát, nebo kde získá flašinetář, dalo by se říci, notové podklady, tedy děrované notové podklady?
1: Ono i vlastně tohle umění v rámci naší sekce v Technickém muzeu tak už jeden člen ovládl, takže je schopný skladbu vyrobit takhle na ten papírový pásek, ale je s tím opravdu velká práce, protože ta hudba, nebo to, když si představíte, že slyšíte nějakou skladbu, tak si musí ten autor představit, jestli je možné tu skladbu nacpat do počtu tónů, který ten flašinet umí, protože každý flašinet umí jiný počet tónů, nejčastější je třeba 20-tónový, ale pak samozřejmě ty dražší, tak mají třeba víc tónů. No a vy si musíte představit a nějakým způsobem, nevím, jestli to řeknu hudebně správně, transponovat nebo nějak přepsat tu skladbu, aby se dala hrát a aby byla poslouchatelná v rámci toho rozsahu té stupnice, co třeba máte. Ale není to zase tak úplně standardní stupnice, protože tam jsou akcentované tóny, které jsou třeba pro autory hudby populárnější a tóny, které se zase moc nepoužívají, tak prostě ten flašinet neumí. Takže tu hudbu musíte do toho tímhle způsobem upravit, takže už jenom ta práce třeba v tom, že nějakým způsobem to převádíte v počítači, je zatím dost složitá, a pak to zase děrovat, kde se musí dělat dírka po dírce vlastně jednotlivě. To se nedá nijak zrychlit. A samozřejmě, když jednu dírku zkazíte, tak to musíte dělat celý. A těch dírek je tam opravdu hodně. Ten pás má kolem 30 metrů, takže to je opravdu náročná práce se tomu věnovat. Takže spíše oslovujeme profesionální firmy, které jsou teda hlavně v zahraničí. Tady v Čechách myslím, že nikdo na profesionální bázi tyhle ruličky nevyrábí.
0: A ten repertoár, ten si vybíráte podle čeho? Podle vlastního uvážení, podle toho, co rád posloucháte, nebo co myslíte, že se lidem líbí, nebo co je takovým určujícím elementem?
1: Tak všichni máme určitě nějakou zkušenost, když něco hrajeme, že buď lidi přijdou, anebo lidi zase odejdou. Takže podle tohohle jednoduchého kritéria víme, jaké skladby jsou třeba populární, které mají lidi rádi. A to jsou často takové skladby, kterým bych řekl tak jako nehudebně hopsací. Tak to se lidem líbí, že se u toho rádi pohupují. A takové spíš scháníme. A nebo samozřejmě tradiční, když jsme v českém prostředí, tak samozřejmě nějaké tradiční české písničky, tak když ten Flašinet hraje, tak se to lidem moc líbí.
0: My si teď jednu možná tak trochu hopsací skladbu poslechneme. Je to skladba, známá píseň z 20. let 20. století, Tea for Two.

0: Dnes si povídáme s flašinetářem, ale s tajemníkem sekce flašinety a hrací stroje při Technickém muzeu v Brně. A je to člověk, který, jak už jste slyšeli, má velkou zkušenost s hraním na flašinet. Kdy vás vlastně popadla ta myšlenka vzít flašinet a hrát na něj? Nebo co vás na takové činnosti učarovalo?
1: Já měl poměrně, dá se říct, takovou komplikovanou cestu asi k flašinetům a dostal jsem se vlastně k flašinetům přes historické hodiny, protože to byl můj velký zájem. Věnoval jsem se vlastně mechanickým strojům, věnoval jsem se různým strojům právě, co mají nějaké ozubené převody a hlavně jsou staré, nejsou nové. A typické u některých vzácnějších hodin bylo, že byly právě obohacené nějakým píšťalovým strojkem, že dokázali vlastně hrát jako malé varhany, když byly umístěné někde v salonu. A to mě samozřejmě velice zaujalo, že taková věc někde existuje, že takovou věc třeba ve Vídni ve velkém množství byli schopni vyrábět za Rakouska-Uherska. Takže přesto jsem se dostal k hracím hodinám, přesto jsem se dostal k flašinetům, dostal jsem se k velkému okruhu lidí, co vlastně pro flašinety žijí, a jsem za to moc vděčný, protože tam vzniklo mnoho přátelství. Začali jsme se věnovat tomu, že vlastně organizujeme všichni společně festivaly, které se konají tady v České republice, ale i v zahraničí, tam se třeba účastníme. Takže je to taková zajímavá komunita lidí, která už má podobně, jako třeba mají nějaké hvězdy z filmů nebo hvězdy z nějaké hudební hvězdy třeba, tak si myslím, že už někteří naši flašinetáři mají své fankluby, že když někde vystupují, tak už cíleně nějací diváci za nimi třeba jedou.
0: Takže máte svůj fanklub, který za vámi jezdí kamkoliv, kde vy hrajete?
1: No, možná ano, ale nemám úplně tolik času často někde vystupovat, protože se věnuju vlastnímu hodinářství a spíše se pracovně věnuju tomu, že dávám dohromady ozubená kolečka a řeším, aby fungovaly hodiny. Ale tohle je takový můj koníček, kterému se právě rád věnuji, třeba hlavně v létě.
0: Vzpomínáte si na nějakou unikátní záležitost, která se odehrála, když jste hrál na flašinet, jak třeba lidé reagují, nebo nezvykle, aniž byste čekal, že tak zareagují, tak vás to překvapilo. Přesto jste musel zachovat stálý rytmus točení klikou a zůstat v klidu?
1: Tak jestli bych měl zmínit nějaké extrémnější případy, tak samozřejmě lidé jdou kolem a jsou z toho nadšení, začnou vás objímat, začnou se s vámi fotit, ale nedojde jim, že potřebujete hrát na ten nástroj a že nemáte úplně moc příležitost, když hýbete klikou, tak si s nima třeba i povídat. A nebo vůbec legrační je vlastně, když vás lidi oslovují a chtějí vědět nějaké zajímavosti. A když hrajete na flašinet, tak vy skoro nemáte šanci je slyšet. A oni vám něco říkají, nějaké dotazy, tak já často tak jako kývám, usmívám se. A když dohraju, tak se jich na to musím zeptat znovu, protože ten flašinet je stavěný tak, aby dokázal třeba ozvučet část náměstí, takže ty píšťaly jsou relativně hlasité. A když si lidi stoupnou právě jim do cesty, tak se to začne tříštit a není jim rozhodně rozumět. Ale z takových těch věcí, co se třeba stávají častěji, tak je, že někteří lidé, když jdou na nějaký napučení z práce, tak slyší flašinet a začnou tam třeba tancovat.
0: A máte také dotazy na to, jak je starý váš hudební nástroj? Já jsem ho viděl na obrázku a vypadá jako hodně starý, přitom jste si ho sestavil sám.
1: To jsou takové nejčastější dotazy. Právě co mají lidé, že se ptají, a jak je to starý, Aha. Protože chtějí slyšet nějaké číslo, pak se samozřejmě ptají, a jak je to drahý, že zase chtějí slyšet nějaké číslo, pak se ptají třeba, jak je to těžký, takže zase číslo. Prostě dneska jsme nějak zvyklí pořád uvažovat v těch číslech, ale to my máme natrénovaní, takže tyhle ty konkrétní informace o tom flašinetu každý flašinetář ví vlastně, kolik tam je třeba píšťal. Je to podobné, jako když si baví chlapi o autech, tak podobně se můžou i flašinetáři vlastně bavit o svých flašinetech, protože jezdí na technickou, když to jsou drahé flašinety, tak jezdí pravidelně na technickou, vylepšují ty nástroje, starají se o to a můžete vidět plno podnikatelů, kteří mají třeba flašinet a chodí kolem něj a jakmile si na něj sedne moucha, tak prostě jí honem řeší, aby tam neseděla, mají malý kapesníček a otírají si prostě, když někde je nějaký obtisklý prst. Ale já to tak nemám, já prostě to vnímám tak, že flašinet je prostě nástroj ulice a proto má mít nějakou svoji patinu třeba.
0: A i přesto, že to je nástroj ulice, už jsou určitě v muzeích zachované nějaké staré kousky flašinetů. Máte přehled o tom, který bychom mohli vidět my někde v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, v muzeu, a je takový nejstarší nebo nějaký unikátní?
1: Ono je poměrně složité určovat, který třeba je nejstarší, protože co flašinet, ten má nějakou jakoby svoji vlastní konstrukci, protože ty tvůrci od sebe nevyloženě opisovali, ale každý se snažil přijít jakoby na lepší řešení, takže tam není jednoznačné srovnání, aby jsme mohli říkat, který je přesně starší, který je mladší. Někdy je možné je datovat, když třeba najdeme na flašinetu nějakou zmínku o třeba autorovi, i když ten autor se často podepsal, vlastně je pravidlo, že se buď podepsal dovnitř do měchu, kam vlastně nikdo nevidí, a teprve ten restaurátor, když ten měch otevře, tak tam třeba najde jeho podpis, a nebo do píšťaly, kam taky nikdo nemá šanci vidět běžně, dokud se ten nástroj nerozbije. Ale pak, když to někdo restauruje, tak tam třeba najde něčí podpis, tak to pro muzeum bývá ohromný úspěch, že to dokážou třeba nějakým způsobem datovat. Nejčastěji je tam jenom nějaké jméno tuškou. Ale později, když ta hra na flašinet začala být dost regulovaná, protože si zase nemohl každý hrát nějakou skladbu někde na prostranství, protože lidé rádi veršovali vlastně na tu melodii z těch flašinetů, tak rádi veršovali politické záležitosti. A proto musela tehdy monarchie tomuhle nějakým způsobem zabránit, tak se některé konkrétní skladby třeba zakazovaly. Když už vzniklo moc popěvků prostě na monarchii, na nějaký konkrétní skladbu, tak se prostě ta skladba plošně zakázala. A museli úřední osoby chodit po náměstích, pořád poslouchat, museli mít, nevím, jakým způsobem to tehdy kontrolovali, ale museli mít naposlouchaný, co kde kdo zpívá a na jakou melodii, a kontrolovali flašinetáře, že prostě tyhle skladby zakázané nehrají. A flašinetář musel ten flašinet otevřít, protože v tom flašinetu byl nalepený repertoár, a ukázal, že ten flašinet třeba tu skladbu vůbec neumí hrát.
0: Aha, výborně, výborně. Vy umíte hrát na flašinet, to už jsem se uvěřil, když jsem vás slyšel na jedné z akcí, ale zajímalo by nás, jak se špatně hraje na flašinet, protože ne každý, kdo otáčí klikou, by byl schopen okamžitě vyloudit z flašinetu správně danou melodii. Mohl byste nám to ukázat?
1: Určitě, hraje se poměrně jednoduchým. Pro mě už je to jednoduché, protože už je to takový zavedený způsob, ale vezmu si kliku, začnu točit, protože já tam mám třeba papírové ruličky, takže zpočátku je důležité nechat ten nástroj nadýchnout, protože on vlastně funguje na principu přetlaku a podtlaku, takže tam musí se nasát vzduch a teprve potom začne ta rulička vlastně, tam začnou ubíhat ty otvory a začne to hrát tu skladbu. No a podle toho taky, kolik tam je třeba otvorů, protože některé skladby mají třeba příliš tónů a může se stát, že ten flašinet to neudýchá a že ty tóny vám začnou mizet. A jakmile máte málo vzduchu, tak vlastně vám klesne sloupec vzduchu v té píšťale a ta píšťala začne hrát trošku jiné tóny, protože tam už není ten stejný tlak. Takže tím samozřejmě to pak působí, že hrajete dost rozladěně. No a lidé mají příležitost tuhle hudbu slyšet hlavně, když třeba flašinetář půjčí ten nástroj nějakým kolemjdoucím, protože často si to chtějí lidé zkusit. A buď je potíž u toho, že to jsou třeba malé děti, které na to pořádně nedošáhnou, takže v jeden moment točí rychleji, pak zase zpomalí, pak se potřebují nadechnout oni sami, protože už je to pro ně náročné. A nebo pak zase lidé mají pocit, že se musí točit příliš rychle, takže to je zase druhý extrém, kdy zase v tom nástroji je toho vzduchu příliš a zase moc funí, protože ty píšťaly pak zase ten tón se mění zase na druhou stranu.
0: Tak si to poslechneme.

0: A já už na vás mám závěrečnou otázku a ta se týká Flašinetu a akcí, na kterých můžeme Flašinet slyšet. Vy už jste mluvil o tom, že existuje i festival. Co to je za festival?
1: My máme vlastně festival poměrně unikátní tím, že se realizuje v mnoha městech, což ne úplně každá země má, že by tam hned v několika městech se konal festival, protože právě v České republice tak se koná ten festival vlastně v Praze, v Liberci, v Brně a co málo kdo zná, že existuje malá vesnička Pekařov, taková zapomenutá, poblíž Velkých Losin a ta je zajímavá právě tím, že tam dřív sídlil výrobce flašinetů a skládal tam flašinety, vlastně, které cestovaly do celého světa, protože byly velice kvalitní. No a jako vzpomínka právě na tohle výrobce, tak i tam se koná festival. Takže cestujeme, přesouváme se a lidé v těchto místech mají právě příležitost flašinetovou hudbu slyšet. Nejjednodušší asi je, když si najdou stránky flašinet.cz a tam si najdou vždycky ten program.
0: Pane Pařízku, to bylo vyčerpávající, krásné. Děkujeme moc za seznámení s tímto starobylým a teď i oživeným hudebním nástrojem a přejeme vám, abyste měl stále hodně věrných posluchačů.
1: Děkuji moc za pozvání a budu se těšit zase příště třeba.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Od srdce belabel.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Jsme Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Vážení posluchači, opět je tu pořad Švédský stůl, který pro vás na stanici Klasik Praha připravuje Stanislav Předota. V dnešním dílu si poslechneme violončelové sonáty Johannesa Brahmse, jak je v roce 1999 natočili čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini. Jedná se o kompletní nahrávku Brahmsových sonát pro violončelo, protože skladatel je autorem právě jen těchto dvou. Sonáty číslo 1 e-mol, opus 38, a sonáty číslo 2 f-dur, opus 99. Obě díla dělí 21 let, ale přesto se v obou případech jedná o skladby suverénní, s bohatou melodikou a tematicky vytříbeně propracované. První dvě věty prvé sonáty e-mol vznikly již v létě roku 1862, a to včetně věty adagio, která byla později vyřazena. Závěrečnou větu pak Brahms napsala až po třech letech roku 1865. Sonáta nese název Sonate für Klavier und Violoncello. Sonáta pro klavír a violoncello. Nástroje jsou tedy záměrně uvedeny v opačném pořadí, než bývá běžně zvykem. Klavír zde má být partnerem, avšak za žádných okolností by neměl přebírat roli pouhého doprovodu. Sonáta byla poprvé soukromně uvedena v Mannheimu v červenci 1865 a k tomuto provedení se traduje jedna historka. Brahms sonátu věnoval Josefu Genspacherovi, profesoru zpěvu a amatérskému violončelistovi. Brahms tehdy údajně hrál tak hlasitě, že si poctěný Genspacher stěžoval, že své violončelo při hře vůbec neslyší. Tak to buďte rád, odsekl prý na to Brahms a pokračoval ve forte. Skladatel sonátu nejprve nabídl nakladatelství Breitkopf und Härtel, které ji odmítlo. Zkusil to tedy u Simroka a po předchozí zkušenosti rovnou předeslal, a je otázkou, do jaké míry si byl vědom pochybné pravdivosti svých slov, že tato sonáta rozhodně není obtížná na provedení ani pro jeden z nástrojů. Simrok ji vydal v následujícím roce. První věta sonáty Allegro non troppo je značně rozsáhlá, čtvrthodinová a je komponována v rozmáchlé sonátové formě. Zahrají nám je čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini.

Sonáta číslo 1 e-mol od Johannesa Brahmse je třívětá. Po první části nás teď čekají další dvě věty. Ta druhá, Allegretto quasi menuetto, je ovlivněna Brahmsovým zájmem o studium hudby od renesance až po klasicismus, který se zjevně odráží ve vícero jeho kompozicích. Tato druhá věta je podle některých muzikologů ovlivněna ornamentikou francouzského baroka. Nejprve zazní hybná, odlehčená stakatová část a po necelých dvou minutách je vloženo trio s odlišnou, vláčnou, vlnivou melodií, která je charakteristická figurací v pravé ruce klavíru, neustále znějící v unizonu buď s levou rukou klavíru nebo s violončelem. Třetí věta Allegro bývá často označována jako fuga, ale ve skutečnosti jde o sonátovou větu s rozsáhlými fugovými pasážemi. Úvodní téma věty vychází z kontrapunktu číslo 13 z cyklu Umění fugy od Johanna Sebastiana Bacha. Brahms propojuje první část Bachova tématu, sestupné oktávové skoky, s druhou polovinou tohoto tématu, rychlým pohybem v triolách, ve vzájemné imitaci obou nástrojů. Druhou a třetí větu ze sonáty číslo 1 e-mol zahrají čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl, v němž dnes představujeme CD s nahrávkou Brahmsových violončelových sonát. Natočili ho čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini. Jestliže Brahms v názvu první sonáty uvedl nejprve klavír, pojďme si i my nejprve představit klavíristu Andreu Lucchesiniho. Vystupuje na koncertech od Latinské Ameriky po Japonsko s prestižními orchestry a významnými dirigenty, mezi něž patří Claudio Abbado, Semyon Bičkov, Ricardo Chailly a další. Lucchesini se kromě sólových projektů věnuje také komorní hudbě, přičemž začínal spoluprací právě s violončelistou Máriem Brunellem. Klavírista je rovněž zván na mistrovské kurzy po celém světě, od Mozartea v Salzburgu až po Mezinárodní festival klávesových nástrojů v New Yorku. Violončelista Mario Brunello v roce 1986 získal první cenu na Mezinárodní Čajkovského soutěži v Moskvě a vystupuje s předními orchestry po celém světě. Jako komorní hráč spolupracoval třeba s Gidonem Kremerem, Martou Archerič či Mauriciem Polínim. Jeho rozsáhlý repertoár sahá od barokní hudby až po hudbu současnou a výlety do světa jazzu. Hraje na violončelo od mistra Magginiho ze 17. století. Dosud jsme si poslechli celou sonátu číslo 1 e-moll, nyní je před námi o 21 let mladší sonáta číslo 2 f-dur. Brahms ji dokončil v roce 1886 a jako poděkování ji věnoval vynikajícímu violončelistovi Robertu Hausmannovi, který na koncertech často uváděl skladatelovu předchozí první violončelovou sonátu. Hausmann také společně s Brahmsem u klavíru novou druhou sonátu premiéroval, a to na podzim 1886 ve Vídni v malém sále Musikvereinu. Skladba trvá půl hodiny a má 4 věty. Ta úvodní Allegro vivace je v sonátové formě ve tříčtvrtečním taktu. Hlavní téma je přes svou atraktivitu nezvykle útržkovité a tato rozdrobenost, neodpovídající tehdejší představě o melodii hlavního tématu, byla záminkou pro některé negativní ohlasy kritiků. Zatímco základní tóninou první věty i celé sonáty je F-dur, druhá věta Adagio affettuoso se překvapivě posune do tóniny Fis-dur. Všimněte si tohoto nečekaného posunu na předělu obou částí. Ušlechtilé první téma uvede nejprve klavír, zatímco violončelo doprovází pizzicato. Teprve poté se role nástrojů obrátí. Střední část druhé věty je vášnivější a akcentuje hluboké tóny violončela. Třetí větu z časových důvodů musíme vynechat a ta závěrečná Allegro molto má formu ronda. Je to věta v projasněném charakteru. Hrají Mario Brunello a Andrea Lucchesini.

0: Violončelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini v dnešním pořadu Švédský stůl zahráli dvě sonáty pro violončelo a klavír od Johannesa Brahmse. Sonátu číslo 1 E-moll a sonátu číslo 2 F-dur. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi v tuto chvíli loučí, ale už se těším na příští setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
4: Koncert bez smokingu vám přináší
3: Klasik Praha.
5: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha bude patřit hudbě českého hudebního skladatele, pedagoga, klavíristy, ale také velkého milovníka přírody a horolezce Vítězslava Nováka. Zazní jeho Jihočeská svita opus 64 a symfonická báseň Toman a lesní pana. Novák v duchu romantiků čerpal inspirační podněty z různých okruhů. Velkou inspirační silou mu byla příroda, jejíž ohlasy nalezneme v řadě jeho děl, ať už jsou to eklogy, Můj máj, Smicový kvartet G-dur, V Tatrách, O věčné touze, Bouře, Pan, Podzimní symfonie, Jihočeská svita, Jihočeské motivy, Domov či Májová symfonie. Novák také kladl důraz na výstavbu krásné, výrazově obsažné melodie. Do jeho melodiky proniká výrazně inspirace moravskými a slovenskými písněmi. A v několika málo skladbách se objevuje také inspirace písní jihočeskou, což je právě případ jeho 64. opusu, tedy Jihočeské svity. Ta má čtyři části. Pastorále obzory, snění lesy a rybníky, kdysi pochod táborů a epilog Buď zdrav, můj rodný kraji. Další Novákovou inspirací byly milostné city, erotický vztah k ženě. Ty se odrazily především v jeho třech vrcholných dílech Toman a lesní pana, Bouře a Pan. Symfonická báseň Toman a lesní pana opus 40 byla inspirována básní Františka Ladislava Čelakovského. Novák, ovlivněn Strausovou Salome, ovšem vytvořil z Čelakovského balady vypjaté erotické drama. Novákovi v ní šlo o vyjádření neodolatelně strhujícího víru zběsilé vášně. Své dílo označil jako zvukovou orgii a obsah balady chápal jako zobrazení démonické moci ženy nad mužem. Obě Novákova díla uslyšíme dnes večer v podání Moravské filharmonie Olomouc pod taktovkou Marka Štilce a jedná se o část dlouhodobého projektu, v němž se Marek Štilec systematicky věnuje mapování hudebního odkazu Vítězslava Nováka. Přeji vám tedy krásný večer.
3: Koncert bez smokingu
4: na Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
1: Krásný den přeji všem posluchačům Rádia Klasik Praha. Začíná další díl pořadu Na osobní notu, který je dnes v mnoha ohledech výjimečný. Je totiž první díl druhého ročníku vysílání v historii tohoto pořadu. První díl nové sezóny, nového školního roku. Jsme prostě zase jednou na začátku něčeho nového. A stejné to má i můj dnešní host. Uzavírá jednu dlouhou kapitolu a stojí na začátku něčeho nového. V červenci se rozloučila s místem, které bylo na dlouhou dobu jejím domovem. Byla v něm režisérkou, dramaturgyní, šéfkou opery a nakonec ředitelkou. Hovořím o divadle FX Šaldy v Liberci a mě je potěšením tu mít Lindu Hejlovou-Kepertovou. Lindo, ahoj.
2: Krásný dobrý den, moc děkuju za pozvání.
1: Lindo, Liberec ale není tvé rodné město, viď?
2: Ne, není. Já jsem liberecká náplava. Já jsem se do Liberce přestěhovala roku 2016. Teď mám 10leté výročí. No, a protože jsem se v Liberci zamilovala a vdala, tak jsem v Liberci už zůstala, respektive u Liberce, protože bydlíme v takové malé vesničce u Liberce.
1: Byl to vlastně úplně osud, viď?
2: Byl to osud.
1: Osud.
2: Jasně.
1: Takže cítíš se tam teď už vlastně jako doma. Teď už tam jsi v podstatě doma.
2: Ano, v našem domečku, na naší zahrádce se cítím doma. Je to tak.
1: Co bylo prvotním impulzem, který tě přivedl do Liberce?
2: Byla to práce. Mm-hmm. Já jsem dostala angažmá jako dramaturg a režisér opery. Já jsem potom angažmá velmi toužila, protože jsem byla na volné noze, ale věděla jsem, že to není úplně pro mě, ta volná noha, už protože jsem měla touhu měnit český operní svět a věděla jsem, že pokud ho chci změnit, tak ho z volné nohy nezměním, ale změním ho pouze z angažmá.
1: Jak jsi ho chtěla měnit?
2: Já jsem ho chtěla měnit k lepšímu.
1: Já myslím, že se ti to hodně vedlo, ale stále
2: já
1: vede.
2: Já jsem chtěla pracovat pouze s jedním obsazením. To byl takový můj jako velký motiv a moje velké téma už od školy, protože jsem věřila a stále tomu věřím, že dvojí obsazení je zkrátka smrt divadla. A že opera, aby přežila, tak se musí znovu stát divadlem. Takže já jsem věřila tomu, že můžu přijít s těmito revolučními myšlenkami. A věděla jsem, že zkrátka k tomu potřebuju angažmá a že pomaličku by se třeba mohlo dařit, protože jsem věřila, teď to vypadá, že v to nevěřím už, ale protože jsem věřila, že zkrátka divadlo může změnit svět a byla jsem taková plná elánu a nadšení.
1: A to já myslím, že si pořád.
2: Jsem, právě teď to začalo tak jako, že už všemu konec.
1: Ne, určitě
2: což
1: ne.
2: Tak není.
1: Právě, že ne, teď ty vlastně si teď zase na začátku něčeho nového, žádný konec. Ale pokaždé, když se jedny dveře zavřou, tak se jiné otevřou.
2: Je to krásný pocit, musím říct.
1: Já si myslím.
2: Je to krásný pocit.
1: Člověk nemůže být celý život v jedné místnosti a furt na ty dveře jenom koukat. Musíš je někdy otevřít, zavřít a projít někam jinam.
2: Musím říct, že jsem nečekala, že mi v tom bude tak hezky. Protože samozřejmě, když člověk od někud odchází, tak taky odchází z nějaké své komfortní zóny. Byť třeba ta práce je náročná, ale tak člověk už to má nějak zajeté. Má tam tu kancelář, má tam tu sekretářku, má tam to kafe. Mm-hmm. Má nějaký denní režim, který samozřejmě v tom divadle je takový, jaký je, někdy trochu chaotický. Ale zkrátka je to nějaký řád, je to nějaký pevný bod. A v momentě, kdy ho člověk opouští, tak vychází ze své komfortní zóny. A já jsem se toho samozřejmě trošku bála, protože člověk nechce opouštět svoji komfortní zónu. Nechce. Chce, aby mu prostě každý měsíc přišel ten plat a když to tak řeknu. Protože to je samozřejmě taky hledisko, které člověk zvažuje. No a říkám, vlastně jsem překvapená, jak moc mi je v té uvozovkách nejistotě dobře.
1: To je úžasné. Mě si uvedla do lehké, ne nejistoty, vůbec ne, ale do velkého překvapení svým výběrem hudby. Já jsem čekala, že, protože ty jsi dnes i dramaturgyní dnešního pořadu, co se týká hudební stránky, a já jsem čekala, že přijde, nevím, Pulánk a prostě takovéhle věci. A přišly skvělý písničky, které já doma běžně normálně poslouchám. To mě moc potěšilo. Pojďme si hned teď jednu pustit. A já si myslím, že tohle rozhodně není náhodný výběr, ale že to je možná trošičku tvoje podoba, když řeknu Tvrdohlavá.
2: Je Tvrdohlavá, no tak to miluju, tu písničku. A když bylo mému synovi asi rok, tak pořád mě nutila, aby jsme si ji pouštěli a byl to takový náš velký hit doma.
1: Já miluju herečku. Teď nevím, jestli správně říkám. Je to Sidy Tobias?
2: Sidy Tobias. Já jí říkám Sidy Tobias, ale
1: já
2: samozřejmě.
1: Já taky říkám právě Sidy Tobias. Ale...
3: Děkuji. Jestli je to správně, tak se vám paní Sidy Tobias omlouvám.
1: Já myslím, že ona asi určitě zažila nějaké komoleniny svého jména, ostatně jako každý. Ale její tvrdohlava je skvělá a máme ji tu. Je tu Sidy Tobias a tvrdohlava.

Rybnými jmenovku a zdvíli golier. Popluli na cestu za hloty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To, že prv naprší na púšti goby, vraj nemám črty dám a hladno zlaní. Nežobrem maškrty z ich vlhkých dlaní, mám povesť výchrice z dunajských daní. A reč tak rovnú, jak banici z baní. Aj, aj, aj, ja nekradnem, neklamem a rovno stojím, tých príliš veselých sa celkom bojím. Rodok, meň roviny, renomé psanca, tancujem iba, keď je mi do tanca. Bože, buď láskavý. Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavým. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý. Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavým. Bože, buď láskavý.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla píseň od Sidy Tobias s názvem Tvrdohlavá. Se mnou je dnes ve studiu režisérka, dramaturgyně Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, my jsme si povídali v našem prvním vstupu o Liberci. Pojďme tedy ještě se chviličku rochnit v té minulosti, jestli
1: ano,
0: dovolíš.
1: Jasně.
0: Ty jsi v divadle FX Šaldy vystřídala mnoho rolí. Která tě nejvíc bavila?
2: Která mě nejvíc bavila? Být ředitelkou. To mě nejvíce bavilo.
0: Protože to je nejvíc jako nejvíc tam výzvavy.
2: Je to nejvíc výzva, no. A nejvíc to držíte v rukou.
0: A je výhoda být ředitelkou až poté, co si tam byla dramaturgyní šéfkou opery? Jsou to jakoby stupínky, které na sebe navazují? Přineslo ti to výhodu nebo je to třeba spíš nevýhoda?
2: Já jsem to jako výhodu vnímala, protože jsem v momentě, kdy jsem nastupovala, tak mě odpadla taková ta část seznamování se s provozem, jo, seznamování se s lidmi, seznamování se s těmi zákoutími, které vás můžou překvapit, protože i tak vás strašně moc věcí překvapí. Takže já jsem to brala jako výhodu a těžila jsem z toho hodně. A třeba když jsem formovala dlouhodobé plánování, tak to vím, že bez toho provozu, který jsem měla za sebou, že bych to rozhodně nedokázala takhle rychle aplikovat.
0: Ty říkáš, že tě spousta věcí překvapí. Vlastně ty jsi v tom divadle byla úplně doma. Co tě tedy překvapilo?
2: No, mě překvapily samozřejmě takové ty okolnosti nebo takové ty věci, které se musí člověk naučit. Hodně to pracovní právo, se kterým se člověk potkává denně. V momentě, kdy jste ředitel příspěvkové organizace, tak pracovní právo na vás doléhá opravdu denně.
0: Takže jsi seděla nad no, nějakými zákony a no, studovala si doslova, takhle no, to probíhalo?
2: Takhle to probíhalo.
0: Že není nikdo, ale kdo ti to řekne asi a poradí, veď musíš si poradit
2: taky,
0: sama?
2: Taky, je to tak, ale vlastně tak jako samozřejmě konzultujete ty věci, ale na druhou stranu si ty věci potřebujete třeba i mít ten teoretický základ, jo? Mít ten teoretický základ, ale ono to přicházelo samo, protože přišel nějaký problém, tak ten jsem si musela studovat. Jasně. A jsem musela řešit. Jo? Mm-hmm. Já jsem jako si neřekla, tak dneska začnu na straně 15.
0: Jo.
2: Ono to přicházelo vlastně velmi z těch požadavků, které vlastně jako byly. No.
0: Mm-hmm. Měla jsi někdy přání vystoupit jako účinkující na jevišti divadla FX Šaldy?
2: Nikdy. Nejsem ten typ vůbec.
0: Ani v činohře? Nebo v baletu?
2: Já jsem ráda v zákulisí.
0: Dobře. Může mít dramaturgyně, režisérka i ředitelka stejnou vizi? Nebo ty vize se liší? Mm-hmm.
2: Děkuju, to je krásná otázka. Já jsem nad tím mnohokrát přemýšlela. Protože si myslím, že ta forma je pořád stejná, ale mění se ten obsah. Protože jako režisérka tam máte ten obsah nějak sformovaný. Je titul, je text, je hudba. Z toho vzniká představení. Ale ten začátek toho, že máte koncepci, že máte vizi, o které musíte přesvědčit lidi, o které musíte přesvědčit svůj tým a dovést v nějakém konkrétním termínu s nějakým konkrétním rozpočtem to představení nebo ten koncept do finále, to tak prostě je. A vlastně v tom ředitelování je to dost podobné. Máte myšlenku, máte tým, máte rozpočet, akorát ta cesta je třeba trošku jiná, ty prostředky jsou trošku jiné, ale ten výsledek může být zase stejný. U toho režírování je vlastně dobré to, že ten výsledek vidíte poměrně rychle. Mm-hmm. Jo? I když se na to připravujete nějak dlouho, ale pak od začátku toho zkoušení k tomu výsledku je prostě pár týdnů. Strašně rychle to uteče a najednou to vidíte. Ten dům je strašně rychle postavený. To je jak prostě z takové té rychlé 3D tiskárny, nebo jak se tomu říká. Jo? Kdežto u toho ředitelování nebo obecně u toho v momentě, kdy prostě stavíte nějaké koncepty a jdete za nějakou vizí, tak to trvá samozřejmě daleko déle. U toho divadla o to déle, protože tam se dlouhodobě plánuje. Takže vy, když si něco vymyslíte v říjnu, tak to vidíte za 2,5 roku třeba. Jo? I co se týče třeba rekonstrukcí a oprav, to je opravdu jako v tom kolečku toho stavebního řízení, to je na dlouhou dobu. No.
0: A jak jsi zvládala takový ten tlak odpovědnosti?
2: Ten musím říct, že já vlastně zvládám docela dobře, protože to mě naučilo to režírování. To mm-hmm. rozhodnout se, vědět, že to zkrátka stojí na mě, s tím já jsem jako se musela porovnat už daleko dřív.
0: Mně se strašně moc líbí, že teď se teda fakt hodí úplně písnička, kterou si vybrala jako další a to je Já to tady vedu.
2: Jasně, jasně. Ale tu já jsem teda vybrala ani ne tak kvůli tomu textu, musím říct. Ale mě tahle píseň, ta je asi stará 20 let, nebo tak nějak.
0: No, ona jako je stará díl. Ještě ona je stará. Je to na základě fugy Johanna Sebastiana Bacha.
2: Jasně, jasně. Takže ale myslím, ano, jakoby o toho čtyřtetu. Tak já jsem, když jsem jí, nevím, třeba před těmi 20 lety slyšela, tak mě to naprosto uchvátilo a říkala jsem si, jo, tak tohle je, protože já nejsem posluchač hudby, já vůbec hudbu neposlouchám, jo, vůbec. A nemám v ní hlavně vůbec přehled, jo, takže to, co jsem poslala, je de facto to, co znám.
0: To jsem ti docela dala těžký úkol.
2: Ale mě tahle píseň strašně moc ovlivnila, jak se dá pracovat s melodií, jak se dá pracovat s textem a jak se dá pracovat s hlasem. Takže já jsem na základě toho pak taky psala takový různý texty na různý melodie s kámoškou a bylo to pro mě takový jako důležitý tohle slyšet, tak proto jsem to tam vložila.
0: Skvěle, takže máme tady čtyřtet a já to tady vedu.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali píseň Já to tady vedu od Čtyřtetu. Se mnou ve studiu sedí člověk, který stále něco vede. Ať už jako režisérka nebo ředitelka divadla. Bývalá ředitelka FX Šaldy, která skončila teď na konci července.
1: Ano, je to tak.
0: Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, jak se podle tebe pozná dobré divadlo?
1: No tak to je teda fantastická otázka. A je pravda, že jsem si na ní měla odpovědět před mnoha lety. Měla přijít dřív ta otázka, ale jak se pozná dobré divadlo? No, ono to je trošku zapeklité, protože dobré divadlo má být především dobré na jevišti. A jestli se to slučuje s tím, jak moc dobré to divadlo je uvnitř toho domu, to úplně nemusí být pravidlo. Takže já bych tu otázku vlastně asi musela sama v sobě rozdělit. Mm-hmm. Myslím, že dobré divadlo znamená, že je dobré na jevišti. Úplně ne vždycky to znamená, že ta návštěvnost je stoprocentní. To nemusí být. Myslím si, že dobré divadlo, jako ten fundament, se pozná tak, že člověk, divák odchází zasažen. Ať už je to zasažen jakoukoliv emocí, ale že odchází zasažen. A pokud bych si na to měla odpovědět, jak se pozná dobré divadlo ve smyslu toho organismu, který nějak funguje, tak to je opravdu těžká otázka. A hlavně si myslím, že je velký rozdíl, pokud je to divadlo jednosouborové, anebo je to divadlo třeba třísouborové nebo čtyřsouborové. Protože potom tam ty vztahy a ty různé chemie fungují úplně jinak. A to je asi na jako velký rozbor toho, jak můžou fungovat vztahy v divadle. A také jde o to, jakou právní formu to divadlo má, protože byť se to nemusí zdát, tak ono to ale dovnitř toho organismu jako velmi zasahuje. Mm-hmm. Si myslím teda.
0: Mně se moc líbilo, ty jsi říkala, že záleží, jestli jednosouborové, třísouborové, čtyř, že to by se vlastně podařilo začít vytvářet v Liberci organismus, který fungoval dohromady. Začalo to legendou z Možných hor, pokračovalo to ve historii, nepletu
1: ano,
0: se.
1: Ano, je to tak.
0: A to by se podařilo spojit všechny soubory dohromady, aby tahli za jeden provaz. To také může být třeba známka dobrého divadla, že se to povedlo?
1: Přemýšlím o tom, protože ano, tohle bylo pro mě jako velmi důležité, aby ty soubory spolu začaly komunikovat, protože já jsem tam zažila i období, kdy spolu nekomunikovali a mě v tom třeba osobně jako nebylo dobře. Na druhou stranu, teď po těch 4 letech si myslím, že možná některé to spojování, a teď nemluvím o těch konkrétních inscenacích, ale třeba o tom provozu, že naopak některé provozní záležitosti by se slušelo více oddělit a méně spojovat. Že se to vlastně nakonec jako úplně nevyplatilo, protože ty soubory jsou natolik rozdílné v té své podstatě provozní, že vlastně hledání průsečíků někdy mohlo jako zpomalit nebo naopak jako zabrzdit některé věci. Ale na druhou stranu je pravda, že ten tým, teď myslím šéfové, na té šéfovské úrovni a na té úrovni těch vedoucích jednotlivých úseků, fungoval velmi dobře. A když jsem odcházela, tak si troufnu říct, že byl opravdu jako ve skvělé formě. Ve skvělé formě, jo? Protože ono to taky samozřejmě trvalo. Já jsem to i jako různě obměňovala, ne třeba na pozici šéfů, ale na pozici těch vedoucích. Někdy to jako hrozně bolelo. Různé reorganizace jsem tam prostě dělala, než jsem jako našla vlastně ten správný tvar. A vlastně myslím si, že jsem ho našla i co se týče jako toho personálního obsazení i těch klíčových lidí, že jsem ho našla vlastně až v závěru. A že se to vlastně dostalo jako do dobré formy, no.
0: Ale tak musí být pro tebe skvělý pocit, že předáváš divadlo v té nejlepší formě, v jaké si myslíš, že může být. Vždyť to je krása.
1: Určitě není v nejlepší formě, jaké může být, ale rozhodně to byla forma, za kterou se nemusím stydět. Mm-hmm. No, to jako rozhodně.
0: Když propojím náš začátek rozhovoru, ty jsi režírovala ve Sajstory, to jsi teda musela dost trpět, když jsi tam měla dvojí obsazení.
1: Já jsem strašně trpěla, ano, je to tak.
0: Ale byl to tak velký projekt, že možná v jednom obsazení by to bylo ve výsledku pak v tom fungování náročnější?
1: No, víte, ono se zdá, že když jste ředitelka divadla, že můžete všechno ovlivnit, ale nemůžete. Někdy vás prostě ti šéfové převálcují argumenty. A ano, režírovat v divadle, kde ředitelujete, znamená, že neustále svoji vizi nebo svůj umělecký záměr podřizujete tomu provozu. Mm-hmm. Protože potom to chcete od ostatních. Chcete to taky od těch hostujících režisérů, takže musíte začít u sebe. To byla West Side Story. Mm-hmm.
0: Lido, poslední otázka, už se přestane pak hrabat úplně v minulosti. Co považuješ za svůj největší úspěch a co by si dnes udělala trošku jinak? Promiň, jsou to dvě otázky.
1: Ne, a teďka myslíš v tom ředitelování?
0: Ano, ano. Mm-hmm.
1: Co považuji za největší úspěch je, že jsme zvedli návštěvnost asi o 18%, o tisíce diváků. Myslím si, že to byl souhrn všech kroků, které jsme udělali, od různých marketingových strategií, od dramaturgického plánu, od takového nepříjemného tlaku, který jsem vyvíjela na své bezprostřední okolí, protože jsem věděla, že návštěvnost je jediná a největší v uvozovkách zbraň, se kterou může to divadlo potom operovat vůči třeba zřizovateli a tak dále. Na to jsem pyšná, protože ta návštěvnost se opravdu zvedla. Jsem taky pyšná na to, že jsme dokázali spoustu věcí změnit. A už jak jsem říkala, myslím, že jsem odcházela jako z velmi dobře fungujícího týmu, který jako funguje dobře. A co bych změnila? Určitě, nad tím jsem jako mockrát přemýšlela, jo, takže jsem připravená.
0: Výborně.
1: Co bych změnila? Určitě styl komunikace. Na začátku, když jsem dělala některá rozhodnutí, která byla náročná a v mnoha směrech nemusela být třeba populární, tak bych asi volila možná trochu jiný jazyk, jak bych o těch věcech mluvila. A to jak dovnitř divadla, tak ale i ven. Protože si myslím, že spoustu věcí nebylo úplně dobře z mé strany vysvětleno. Vysvětleno, ano, vlastně. Myslím, že nebylo úplně dobře vysvětleno, že jsem si nedala ten čas, protože jsem vlastně tenkrát nevěděla, jak moc je důležité některé věci vysvětlovat a některé věci komunikovat. Vlastně jsem některé ty věci podcenila. A dnes vím, a já navíc ještě nejsem člověk sociálních sítí, já nejsem tenhle ten typ, ale mohla jsem to dát třeba někomu za úkol. Jo, mohla jsem s tím zkrátka jinak pracovat a dnes vím, že k tomuhle bych se asi stavila jinak.
0: Je to určitě skvělá zkušenost.
1: No to beze sporu.
0: Člověk z toho může čerpat jenom do budoucna, nic jiného. Dobře, pojďme tuto tvou kapitolu a i kapitolu našeho rozhovoru uzavřít písní, která to shrne, a to je Žila jsem správně.

0: žila jsem správně.
1: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla píseň, kterou interpretovala Hana Hegerová, Žila jsem správně, s naprosto fenomenálním textem Milana Lasici. Se mnou je ve studiu režisérka Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, někdo mi kdysi řekl, že je vždycky dobré odejít někam, ale já si myslím, že se vždycky nemusí odcházet někam, že někdy taky může být jenom odejít a pak možná čekat, možná odpočívat, možná studovat něco nového. Jak to máš ty? Mm-hmm. Odcházíš někam nebo jsi zvědavá, co přijde?
2: Já jsem samozřejmě tuhle důležitou frázi také před mnoha lety slyšela. Proto každé to odcházení, nebo i teďka to konkrétní odcházení, vlastně bylo pro mě velmi zvláštní, protože jsem se rozhodla, že zkrátka odejdu, i když nevím kam. A udělala jsem to poprvé v životě, protože já jsem člověk, který jako plánuje, který vždycky to měl všechno tak jako srovnané, co budu dělat, kdy to budu dělat, jak to budu dělat. A překročení tady toho Rubikonu, že jsem si řekla, dobře, tak já odejdu z divadla, a nevím, co budu dělat, nevím, kam půjdu a vlastně vůbec nevím, v jaké profesi zůstanu, nebo jestli vůbec zůstanu v té divadelní profesi. Tak pro mě to byl takový nový krok a jak už jsem říkala na začátku, tak mě až překvapilo, jak je mi v tom dobře. Protože jsem to zkrátka udělala poprvé v životě, možná už si to nikdy nebudu moc dovolit. A s tímhle vědomím, že už si to nikdy možná v životě nebudu moci dovolit, jsem do toho šla.
1: Skvěle. Já ti moc držím palce, aby tenhle dobrý pocit zůstával. To je moc důležité. Co jsi dělala o prázdninách? Ty jsi mi říkala, že jsi byla na Maltě a že jsi tam studovala. Že jsi tam byla studijně. Mohu se zeptat, co to bylo?
2: Já jsem tam byla na 5 týdnů v anglické škole Bells Gozo, přímo na ostrově Gozo. A tam jsem chodila každý den do školy, pondělí až pátek.
1: A studovala jsi jazyk?
2: A studovala jsem angličtinu, ano.
1: Tak to je úžasné. Plánuješ režírovat v zahraničí?
2: To nebyla moje prvotní motivace. Jako z režií to vlastně nemá vůbec nic společného. Ono se to tak celé jako prostě nějak jako samo vyvinulo, protože já jsem věděla, že zkrátka jakoby nějaký refresh o prázdninách jako bych ráda, ale zase nedokážu úplně asi 5 týdnů jenom jako někde zevlit. Tak jsem si říkala, no tak budeš studovat, stejně tu angličtinu máš takovou mizernou, tak to prostě využij a udělej to takhle. A tak se to nějak naplánovala, tak to nějak vyšlo.
1: A naplnilo to tvoje očekávání? Byl to dobrý pobyt?
2: No bylo to skvělý. Říkám, kdybych tam měla rodinu, tak bych tam ještě zůstala.
1: Budeš chodit dál do divadla jako divák? Konkrétně třeba do toho Libereckého, anebo třeba do úplně jiného?
2: Určitě asi ano, to já asi nevydržím, ale budu se asi vybírat trošku.
1: A jak si budeš vybírat? Co se týká titulů, nebo co se týká domů?
2: Asi obojí.
1: A je opera tvůj nejoblíbenější žánr, nebo je to i činohra, i balet? Co máš nejraději?
2: Jo, to kdybych teďka prozradila.
1: To se nesmí.
2: No, já samozřejmě, opera není můj nejoblíbenější žánr. Já operu já jako s operní materií velmi ráda pracuju, protože je pro mě inspirativní a vzbuzuje ve mně spoustu obrazů a emocí. Ale jako tvůrce, jako divák, to až takhle neprožívám. Možná je to tím, že když jdu na operu, tak jsem pořád v práci a nedokážu to vůbec oddělit. Mám to samozřejmě i u jiných žánrů, to je pravda. Mám to vlastně u jiných žánrů, takže já se jako v divadle neodpočinu, nebo já nejsem úplně klasický divák. Takže spíš ten balet a ta činohra.
1: To je krásný, ale hele. To je úžasné. Jako...
2: Já se to úplně bojím přiznat.
1: Ne, proč? To je skvělé přiznání, jako fakt, to je bomba. Jak vlastně ty nejraději odpočíváš? Co je pro tebe největší relax?
2: Jít do lesa.
1: Sama nebo se synem?
2: No, se synem. Chodíme se synem, protože ale tak on si tam něco šmrdlá sám a já si tam jako můžu přemýšlet. No, my máme les hnedka za domem, takže je to jako jednoduchý. Mm-hmm. Je to prostě strašně jednoduchý. Mm-hmm. My nemusíme zatím nikam jezdit, překonávat nějaký překážky. My prostě vezmeme tepláky a jdem.
1: To je skvělý. Tak pojďme teď se ponořit do černé vody a zrelaxovat se hudebně. Je tu černá voda a nerez.
3: Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne.

Rybky, co trůžičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat, pokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla píseň od seskupení Neres, Černá voda, a byl to výběr mého dnešního hosta, kterým je režisérka Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, já tě mám ve spojení s inscenacemi, kde ve většině případů stojí v čele nebo je titulní hrdinka velmi silná žena v nějaké nešťastné, složité situaci. Vybíráš si to záměrně? Je to nějaká situace, která tebe oslovuje? Nebo to byly náhody, že tyhle tituly k tobě přišly?
1: Myslím, že to obojí. Že nějak podvědomně k tomu tématu tíhnu a ono ke mně prostě zkrátka nějak přichází. A je pravda, že já prostě zkrátka těm ženským postavám nějak rozumím líp. Jo? Vždycky, když jsem musela režírovat mužskou duši, tak to byl nějaký konstrukt. Byla to nějaká teorie, protože já mužské duši vlastně vůbec jako nerozumím. Musím říct, že ženám zkrátka rozumím víc, no protože jsem asi sama žena a dokážu se s tím nějak jako víc napojit. Ale myslím si, že to bylo obojí, no, že to ke mně tak nějak přicházelo a já jsem se toho dokázala nějak dotknout.
0: A ty jsi životně vlastně pracovně v pozicích, které, dalo by se říct, třeba v dřívějších dobách plnili, ale výhradně muži. Vlastně ředitelka divadla není tak obvyklá pozice jako ředitel divadla. Režisérek už je teda poměrně víc, to už ano. Myslíš, pociťovala jsi někdy, že by si tu svoji pracovní úlohu měla jako muž jednodušší?
1: No jasně. Mnohokrát. Ale nikdy jsem o tom jako vlastně nemluvila, nebo jsem to nějak nepodtrhávala, protože to nebylo nutné. Mm-hmm. Ale samozřejmě mnohokrát. Ono totiž divadelní prostředí je poměrně mužské prostředí. Mm-hmm. Jo. Je to tak, byť se všichni tváříme, že jsme v roce 2026 a všichni jsme velmi liberální, tak divadelní prostředí je velmi mužská záležitost. A mnohokrát jsem to pociťovala, mnohokrát. Hlavně, když jsem byla mladší. Uh-huh. Hlavně, když jsem byla mladší, tak jsem jako vnímala jako poměrně velký útoky, protože jsem byla žena, věděla jsem, že kdybych byla muž, tak ty útoky nepřijdou. No, ale já jsem z toho nikdy nebyla jako vnitřně nějak na nervy. Jo, nebo že bych si říkala, je to nespravedlivý. Já jsem vlastně strašně ráda, že jsem žena, protože si myslím, že vlastně ženy můžou mít ten život jako v něčem krásnější, no. Takže já si to jako užívám, prostě v tom pohlaví, ve kterém jsem, ale ano, mnohokrát jsem to zažila, no, že taková jistá přezíravost nebo
0: mě vlastně taky
1: nedůvěra,
0: kolikrát.
1: No, je to tak.
0: Je to tak, mě je taky kolikrát tak. Můžu líto, že nemůžou prožít všechny situace, co můžeme prožít my.
1: No, jako, já bych, jako neměnila bych takhle. Uh-huh, kdyby se mi řekla, kdybys byla muž, ředitel, bylo by to jednodušší. Ano, bylo by to jednodušší, ale zase v něčem by to bylo složitější. Už vůbec ten tlak, jako opravdu ten tlak na to, že ten muž musí prostě mít ten výkon. Uh-huh. Jo, to je zase ta druhá stránka. Jo, že od toho muže se to nějak očekává, když to u ženy to může být překvapení.
0: Ano, mě třeba překvapilo, že teď budeš režírovat komedii.
1: No to mě taky samozřejmě překvapilo a myslím si, že mě to ještě bude překvapovat jako teďka x týdnu.
0: Je to Orfeus Podsvětí, Jacques Offenbach, v divadle v Liberci.
1: Ano.
0: Do čeho s tím jdeš, že se budeš bavit?
1: No jasně, já jsem ten text výrazně přepsala, jako trochu jsem ten příběh celý přebudovala, aby to nějak komunikovalo s dnešním divákem nebo s dnešním pohledem na bohy a na podsvětí. No, tak uvidíme. Jako doufám, že se budeme všichni bavit. No.
0: A premiéra je v říjnu.
1: Ano, v polovině října.
0: Tak se budeme moc těšit. Lindo, já ti moc děkuji, že jsi přijela z Liberce do Prahy, že jsme si spolu mohli povídat. Moc ti držím palce, aby jsi byla šťastná.
1: Já jsem šťastná. Moc děkuju.
0: To je dobře.
1: A moc děkuju za pozvání. Bylo to krásné. Děkuju.
0: Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Tento díl uzavřeme nádhernou písní Variace na renesanční téma. Báseň Václava Hraběte zhudebněna Vladimírem Myšíkem. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Linda Hejlová-Kepertová. Mějte se všichni krásně. Děkuju.

0: Na osobní notu.
1: Posloucháte Klasik Praha.